Tady je tvoje metropole. Dneska tě vezmeme do rumunského Rytmus Inou, která umí rozpálit taneční parket jako slunce v tropickém létě. Její hudba je energická, plná života a přesně taková, co tě nenechá v klidu sedět. Inna je jako kamarádka, co přijde s úsměvem a hned rozjede mejdan, i když je pondělí ráno. Její taneční styl kombinuje house, pop a latinské motivy, což je mix, který funguje vždycky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska roztančí i ty největší mrzouty.

Tady je tvoje metropole. Claude je francouzský producent a DJ, který vnáší do taneční hudby svěží zvuk a energii. Jeho houseové skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a připraví na pořádnou taneční jízdu. Pokud hledáš chytlavé beaty a skvělý groove, Claude je jasná volba. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

Ale, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný

Tady je tvoje metropole. Eunboss je brazilský producent a DJ, který do elektronické taneční hudby přináší svěží zvuk a energii, která tě rozhýbe. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě vždycky vezme na pořádnou party a nenechá tě sedět. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti a groove. Zůstaň naladěný, protože

unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Tomášem Tomečkem. Tomáš je český automobilový jezdec, který se specializuje na dálkové rally v kategorii kamionů. Rovněž se specializuje na dálkové terénní soutěže, technickou přípravu a reklamu s tím spojenou. Narozen je v roce 1970, je ženatý, má 4 děti. Je to absolvent gymnázia v Olomouci a vysokého učení technického v Brně, fakulty strojní, obor konstrukce automobilů. Dámy a pánové, Tomáš Tomeček. Ahoj Tome.
1: Ahoj Tome, děkuji za pozvání.
0: Já tě tady moc vítám. Já úplně na úvod, ještě než se pustíme do našeho dnešního pokecu, musím říct, že jsme se strašně nasmáli, než jsme začali, protože ty Tomáš, já Tomáš, ty ročník 1970, já taky, ty narozen v Přerově a vyrůstal v Olomouci, já sice narozen v Olomouci, ale taky v Olomouci, no a oba jsme vystudovali konstrukci automobilu. Je tohle to vůbec možný?
1: No to je neuvěřitelná náhoda, no. No. To je hezky, ne?
0: To je úplně nádherný, takže já jsem strašně rád, že jsi dneska přijel a rovnou se do toho pustíme. 70. roky, dětství, Přerov, Olomouc. Jak na to vzpomínáš?
1: No, rád vzpomínám na to, a to si možná moc nepamatuju, to mi vždycky maminka říkala s tátou, že jsme 5 let bydeli v Dluhonicích u Přerova, než naši dostali byt. Jo. Naši pracovali v TOSu, do celý život vlastně v TOSu, továrna obrábějících strojů v Olomouci. A my jsme bydleli 18 let potom v paneláku v Olomouci. Chodil jsem na čajkárnu, na základní školu Čajkovského v Olomouci na Nové ulici. A potom jsem chodil na Gimpl, na Hejčín. Jo. A potom jsem nastoupil v Brně vlastně tu vysokou a z Olomouce jsem jako odešel. Jo. Mm-hmm. Pak už jsem se tam vlastně nikdy nevrátil, protože po absolvování těch 5 let na VUT jsem šel přímo do práce, do Tatry, do Kopřivnice, jo, z Brna do Kopřivnice. No.
0: Ty jsi vlastně vystudoval VUT jako konstruktér podvozků a znamená to, že v té době tě Tatra Kopřivnice, která vyráběla 613, tě angažovala?
1: Ne, to bylo, že jo, když jsme se narodili v 70. letech, no. Takže jsme 89. rok sametovou revoluci zažili, nebo já jsem ji zažil na vysoké.
0: Ve škole, no?
1: Ve škole, jako. A byl jsem na tom svojáku, jo, třepal jsem těma klíčema, jo, poslední zvonění, končí jako totalita, začíná svoboda, začíná kapitalismus, jo, prostě takový to správný, co máme teďka. A vlastně jsem si uvědomil, že teďka to máme vlastně ve svých rukou, jo. Že tady svoboda, že můžeme být vlastně čím chceme, jo. Mm-hmm. A jak v roce 85 jel poprvé Lias na Dakar, jo. Mm-hmm. V 86. se k tomu přidala i Tatra, takže tam je Tatra i Lias, jo. A v 88. jo, poprvé Tatra vyhrála vlastně a Lias byl druhý, jo. Tak já jsem vlastně toho byl plný, tady těch všech zpráv a moc mě to oslovilo v té totalitě, na té střední školy, tedy na tom Gimplu. A já jsem si hned od začátku vlastně, jak ten Lias tam najížděl v 85., respektive v 84. začaly vycházet první články ve Světě motoru, který jsem pravidelně kupoval za 3 koruny každý týden, tak jsem tam viděl ty informace o té Liasce, tak jsem si to vystřihoval, lepil jsem si to do sešitu, prostě jsem to jako žral, jo. A bylo to něco novýho, něco, co jsem vůbec neznal do posud. Já jsem se vždycky zajímal o auta, jo. Já jsem předtím jezdil na kole, jo, a chtěl jsem vždycky být řidičem čehokoliv. Napřed popelářů, pak tyrákem, že jo, všichni chtěli jezdit do zahraničí, poznávat svět, dálky, jo, svoboda, výzvy, jo, takový dobrodružo. Tak to mě lákalo a láká mě to do dneška. A moji rodiče, můj táta neboštík a děda taky neboštík, mě říkal, Tomášku, jo, ty bys měl být elektroinženýr, jo. Jako tvůj strejda, děda, nebo všichni, celá ta generace, jako naše. A já jsem řekl, pánové, jako, že já jsem nechtěl, protože jsem mě zajímali auta, jo, ten benzín nebo nafta, jo, předtím teda kola, jo, měl jsem nějaký, že jo, jako zájmy, co se týče, ale všechno auta, jo, ta elektro mi tam vůbec jako nezajímalo, elektro zvládám trošku, no a já jsem vlastně potom, jak byl ten svoboďák, jo, tak jsem vlastně si uvědomil, v 89., proto o tom mluvím, že si to můžu jako nějak začít realizovat, jo. Tak jsem dál kupoval všechny ty motoristické časopisy, zajímal jsem se o to dál, všechno prostě pohoda. A vždycky jsem, jak byl leden nového roku, to znamená leden 90, leden 91, jo, 92, tak ona byla OK3, jestli si pamatuješ.
0: Jasně, to byl televizní program třetí.
1: Třetí televizní program a tam právě probíhaly, vždycky byly nějaké šoty z těch dálkových rally, jo. A já jsem si to nahrával na, neměli jsme videokazetu, nic, nebyly DVDčka, nebylo nic, nebyl internet, jo. A nahrával jsem si to vždycky na pásku, to, co tam říkali, a pak jsem si to snažil překládat, jo. Protože to bylo francouzsky, anglicky. No a tak jsem se začal, anglicky jsme se učili ve škole, jsem se začal jako učit samou k francouzsky, jo, abych tomu trošku rozuměl, jo. No a pak jsem náhodou viděl ve Stopu, to je slovenský časopis, informaci o tom, že pojede se evropský pohár traktoriálu v Oběnicích v roce 91, jo. A se svým bratrancem, jo, Bronislavem, jsme vlastně se rozhodli, že tam zajedeme. Bylo to v Oběnicích, já jsem měl vlastně v Přerově, jsme měli babičku a ta už taky už není, už je na onom světě. Tak i jako děda už taky teda tam nebyl, on to nezažil vůbec. Ten se ztratil dřív. No a tak jsme se rozhodli, že v roce 91 vezmeme našeho Mustanga, Java 50, jo, a pojedeme...
0: Pínska,
1: no, pojedeme 300 km jakoby na západ, jo, pod silnici číslo 18, jo, a na té právě jsou Oběnice, jo, pod Prahou, někde si, jestli to znáš, nevím, ale tam se jezdí vždycky motocross nebo něco takového, jo. No tak jsme tam dojeli za 16 hodin non-stop jízdy, jo, na ty závody. Já jsem tam viděl vlastně poprvé... S tím bratrancem Brněho jsme tam viděli poprvé v akci a naživo ty dakarský auta, jo, byly tam dakarský liasky, byl tam Jura Žák, byl tam pan Kotiza, jo, byly tam many vojenský a jakoby dakarský, ale to byly, jako nebyly dakarský originál. No a mně se to strašně líbilo, tady ta akce, jo. A vlastně já pořád směřuji k tomu, že mi Tatra potom jako vzala na ty 613, pořád se snažím na to odpovědět, jo, takže jsem se o to nezapletu, jestli to zapamatuju, prostě mám taky někdy trošku problém, jak říká moje milovaná žena a děti. A tak jsem vlastně se do toho jakoby taky zabouchl, že to je super, že je to dostupný, jezdí se v terénu, jezdí se extrémně, jezdí se rychle, jo. Šel jsem za tím ředitelem, to byl Petr Betken, taky už je neboštík, jo. Byl to teda Němec, ale mluvím anglicky, protože německy nemluvím. Tak jsem se s ním domluvil, jestli mi dá nějaký pravidla, jo, jak podle čeho postavit auto a jak se zúčastnit třeba dalšího ročníku, no. Tak mi to hned všechno dal. Byli jsme spolu ve spojení faxovým, tehdy byly faxy, no to si asi pamatuješ, jo, tak jsme prostě, na poštu jsem odeslal fax, jo, dostal jsem potom nějakou odpověď, pak mi poslal nějaký obálku taky domů, prostě normální pošta, jo, to fungovalo.
0: Chodilo to papírem
1: všechno, no, a tak jsem vlastně dostal ty předpisy, jsem si je přeložil, jo, a zjistili jsme, že bychom s tím Broňou chtěli závodit příští rok a nemáme auto. Máme akorát pinská, já nevím, máme kola a tak dále, tak jsme všechno prodali, aby byl nějaký základní ten startovací budget, jo. A měli jsme vybraný, buď si koupíme 805, nebo V3S, nebo IFU, jo, a budeme se vlastně, jako starou, ne novou, jo, starou. A budeme se vlastně snažit to nějak zrealizovat. No a tak v tom výběrovém řízení, které probíhalo asi 2 až 3 měsíce, jsme si nakonec koupili 805, ale nebyl to valník, byla to vysoká skříň, jo. Kde žiju, z Lubiny u Velkého Bílovce, to je tam ze severu, jsme si dovezli vysokou skříň sanitu, jo, která není vhodná na ten triál, protože má krabici, je těžká, nemá valník a vlastně na přestavu by to chtělo jako hodně to vlastně tu korbu udělat znovu, jo, ale to jsme nechtěli. Takže já jsem potom se nahal ještě nízkou okačenu z křivoklátu a potom na Vánoce 91 jsem v Mošnově, tam, kde teďka vlastně žiju, kousek od toho Příboře, jsem si od hasičů koupil válníka, jakoby na 805. Vánoce. 805. Jo. A tu jsme vlastně během půl roku přestavili na své pomoci na závody v roce 92. Jo? A to jsem byl v páťáku, no ve čtvrtáku, ve čtvrtáku jsem byl, jo.
0: Stále ještě za studií.
1: Za studií, takže jsem dělal různé brigády, aby byly peníze na cokoliv, neměli jsme vůbec nic. A díky strejdovi, to byl děda toho bratrance, jo, taky se jmenoval Broňa, jsme mohli by to dělat vlastně, protože to byl bratr babičky, tak jsme to všechno dělali v těch Dluhonicích u Přerova, jo, tam to všechno, i strejdové, jako sourozenci, mé mámy mě nám pomáhali, jo, všechno jsme se doučili brousit, svařovat, řezat, jo, všechno to bylo samodomo a udělali jsme kačenu, 805, se kterou jsme v roce 92 poprvé vyrazili na závody traktriálu do Vande, do Belgie. Bylo to asi 1356 km po ose tam, jo, přes Německo do Belgie, jo. Tam jsme odjeli závod a pak jsme se 1356 km zase vraceli po ose zpátky s kačenou, která nejela rychleji než 60 km hodině, tekl s ní olej, neměla výkon, jo. Potom po těch závodech byla dobitá trošku, jo. A skončili jsme samozřejmě poslední, no a tak chci říct, a to je to hlavní, proč se tak říkám, já jsem vlastně měl už na vysoké škole k dispozici závodní Tatru kačenu z roku 55, jo, kterou jsme postavili s Bronislavem Zábojem v těch Dluhonicích a skončil jsem za rok, jsem potom skončil vlastně, 93 jsem končil v VUT, jo, dejme tomu v květnu nebo v červnu, si tam pamatuju. A já jsem ten rok jsem zháněl partnery na to, jo. Protože peníze nebyly, samozřejmě byla to hruza, jo.
2: 90.
1: No, ale já jsem, prostě my jsme nám stali na dílně, nebo na dvoře nám stala kačena, dobitá, jo, z těch prvních závodů, kterou bychom potřebovali přestavět, jo. Nebylo na baru, neměli jsme jenom jednu flexu, prostě už jenom to vercák jsme neměli pořádný, jo. Prostě to nebylo vůbec jednoduchý, jo. To je taková věc, která se těžko teďka v té hojnosti popisuje, kdy prostě vyjdete ven, nebo vyjdeš ven, všechno si můžeš koupit, všechno, během toho internetu z telefonu.
0: V neděli odpoledne v obi.
1: Tak, přesně tak, a to nebylo vůbec, nebylo maximum. Nic. A hlavně jako nebyly ty zdroje, že jo, jako, že
2: my za jsme, co koupit?
1: Za co, ano, no. Za co, jo, takže jsme se zháněl horeče na ty partnery, sponzory a měl jsem možná i tu drzost, tu odvahu, šel jsem i na ředitelství Tatra, do té devítipatrové bývalé ředitelské budovy.
2: Jasně, v Kopřivnici.
1: A hned jsem šel za generálním ředitelem, jo. A nedostal jsem se tam, dostal jsem se jenom na ty nárazníky, na ty poradce, nebo jak jsem říkal, poradci generálu, tak ti si mě odchytli a co chcete, já jsem student, já jsem Tomeček, mám tady nakreslenou 805, měl jsem i fotky, jo, že jsme byli na těch závodech v té Belgii a chceme i příští rok závodit, jo, nemůžete nám prosím nějak pomoct, jo, třeba tím, že nám to kačenu dovezete na ty závody, protože se jelo v Belgii a my jsme najali 2600 km tam a zpátky, jo.
2: Přesunem po ose.
1: Ano, spálili jsme spoustu benzínu, oleje a tak dále, času, to tom se ten čas nebyl asi důležitý. A oni říkali, dobře, víte co, zrovna teďka se vrátila posádka továrního týmu ze závodu Kapské město, jo, to byl Paříž Sirtele Cup, jo, to byl vlastně závod, kde ta Tatra závodila, ten Dakar klasický, jo, do Kapského města a zrovna ten den se vrátili, to jsem ani nevěděl, ten tým tovární, no, a šéfem byl Otam Jeřínský nějaký a oni mě ten pan, asi nepamatuju, kdo to byl, poradce toho generálního ředitela, přesunul na toho Měřínského, o tu Měřínského. A to je prostě zlatý člověk, Otam Jeřínský. A ten věl, co si, jak kdo si, a já co, a já kam, no a to, a to. No a teďka vlastně oni, a to chci říct, a to je důležitý, protože to ze široka říkám, věděli najednou o Tomečkovi, který je student, tehdy mi bylo 22 let, 23 let mi bylo, a chtěli vlastně, tak věděli o mě, že na toho ruku něco potřebuju. No. No a mezi tím potom, jak já jsem, oni říkali, že nic, že samozřejmě víme o tobě, Tome, jo. Já jsem tam nechal na sebe, měl jsem takový nákres, jak ta kačena vypadá, jo, i fotky, nějak, že telefony nebyly, neměl jsem telefon, měl jsem jenom adresu, že jo, a telefon měl vlastně akorát ten Bronislav Záboj, měl jako ten měl jako na sebe telefon, jo. Ale to prostě, já jsem volal vždycky z budek a tak nebyli, ještě mluvili, jo. A vlastně potom, jak jsem volával, já jsem měl čistě na toho Měřínského, tak jsem tam volával do té Tatry a jako, jak to vypadá, jsem utravoval a oni řekli, že teďka už Otam Jeřínský, jako tam už není, tam přišli nějaké personální změny a je tam nový technický ředitel, nějaký pan Arabas, jo, a že bych měl dojet, jo. Tak jsem tam dojel, jo, si domlouvat nějakou podporu, jo, a oni opravdu, ti dakaristi Tomečkovi mě, jako půjčili čtyřbodový pásík bezpečnosti, protože to nebylo dostupný, jo, půjčili mi hydraulický servoválec, hydraulický servočerpadlo a olivovou nádrž, to je k tomu, takovou, že jsem si chtěl udělat, já jsem si to potom nakonec ani neudělal, protože to nešlo, jo, tam udělat, protože to tam prostě nefungovalo mi, a jako hydraulické řízení, servořízení, protože na té kačeně všechno bez hydraulické asistence, protože tam v té trialu se hodně zatáčí doleva, doprava.
2: Tak, to na rukách.
1: A tam ano, na místě musíš točit volantem a teďka v těch autech, kde jsou všude hydro, jako servoválce, tak to ani nevíš jak, jo, ale v té kačeně to víš určitě, anebo ve V30 to je to samé.
2: Drží jak horník.
1: No a já jsem to chtěl nějak vylepšit a oni mi to opravdu všechno jako připravili, ten především myslím, že Beďa Sklenovský a ten Zdena Kahánek, s Milanem Kořeným a předali mi ty železo, jo, půjčili mi ty pásy, já je tam mám dodneška, ty čtyřbodový pásy, to byly, tyka jsou už před, to se nedalo sehnat, jo, v tu dobu, jo, takže mám dodneška ty čtyřbodový pásy půjčený i tu celou tu hydraulickou soustavu, tam bych taky někde našel v tým ve skladu u sebe, no a věděli o mě a ten ředitel, a to je to hlavní, mi nabídl, jestli bych nechtěl pracovat v Tatře, že by tady někoho mladého potřebovali, jo. A já jsem řekl, pane ředitel, já jsem, ale ještě nejsem, neskončil jsem, jako, já ještě teďka budu dělat jako diplomku a tady ty věci. No a tak potom se ozví, jo, až to, tak proto vlastně oni mě, a já jsem si ještě říkal, pane ředitel, já bych rád ale dělal v tom soutěžním oddělení, který má teďka vznikat. Jo, jo, to bys dělal, jo, já bych tam jinak nešel, protože mě ty závody a to, mě to strašně láká, takže oni v 93. mi nabídli práci ve fabrice, díky tomu, že jsem jezdil s kačenou, závod a tak dále. A já jsem teda řekl potom, jo, a začal jsem tam pracovat v 93. Už je to 30 let. Mm. Je to strašná doba, jako. Je to, rychle to obělo takovým usnutím a ty mi to teďka připomínáš tady tou otázkou, jako.
2: Že vlastně celých těch 30 let to je Tatře.
1: Já jsem tam v Tatře 30 let, ale jako zaměstnanec jsem tam jako v roku 98, to znamená 5 let. Jsem tam byl,
2: no,
1: jako
2: ta historie tam je.
1: Zaměstnanec, ano, ale pak jsem odešel na neplacený volno a od té doby jsem taky na neplacený volno, takže 25 let jsem na neplacený volno z Tatry. Ale musím říct taky, že když říkám toto, takže i to B, musím říct, že vlastně Tatra mě celou dobu podporuje. Jo, já mám teďka tam, já mám vlastně soukromý tým závodní, jmenuje se Tom Racing a jsem vlastně, mojím hlavním partneři jsou je fabrika. A teďka jsou to majitelé, jo, fabriky, ti akcionáři a bez toho bych se vlastně nepohnul vůbec, to by vůbec nefungovalo. Takže jsem ve fabrice 30 let, jako u fabriky 30 let, každý den tam jsem, chystám tam auta na ty další mise, co nás čekají a je to úžasná práce. Jako.
2: Já se ještě trošičku vrátím, ještě před tu revoluci, protože my vlastně máme oba tu výhodu v tomto rozhovoru, že my jsme v podstatě prožívali v tu dobu úplně stejné věci. Četli jsme stejné časopisy, Svět motoru, automobil, stop, motor, jak říkáš, taky denně ústa. Každý pondělí vycházel Svět motoru za tři kačky ve stánku v PNS byl. Takže jsme vnímali stejně i ten nástup těch Tater na ten Dakar, takže pamatuješ, v 85. vzadu na obrovském formátu Rudyho práva takový malinký odstaveček, že Tatry jedou na Dakaru. Mm-hmm. Takový jako, teda Liasky, protože mi byli Liasky byli, no, na Dakaru. A tak jakový nic, že jo, to je prostě nějaký Dakar, co si tamhle to. Pak přišel 86. a vybuchla bomba. Protože ty Tatry ten Dakar vyhráli, jo, takže najednou to Rudý právo, ten svůj obrovský formát plnilo výhradně tady tím Rally Paříž-Dakar.
1: No, no, no.
2: Pak vybuchla další bomba, to byly ty slavný šlapací, ty no, mechanismy, šlapadla, no. Šlapadla na vypršťování.
1: Ano, to bylo na začátku, ne, vlastně, že oni v 86. jak jeli, tak tam měli dvě šestikolky, měli poprvé a měli ty šlapadla právě a oni ve vesnici přes St. Louis, jo, u St. Louis někde, jo, my jsme tam taky už mnohokrát jeli, tam je to na soky mokřady, jo, tak oni vlastně ztratili cestu, jo, a zajedli do měkkýho jako
2: podkladu.
1: A nebylo to ale vidět, že to mokrý. A zapadli tam, ale nebyli jediní. Jo. Oni díky těm šlapadlům potom vlastně se vyprostili a vyprostili i ty ostatní. A vlastně za to oni tam strávili hodně, ty posádky dvě hodně času, jo.
2: Tím ztratili
1: jakoby, ano, no. Mám být jako vepředu, protože byli docela vepředu. Nevím jak moc, to vám řeknou, když tak oni, jo, pánové, co tam jeli. A vlastně vytáhli ty ostatní a za to dostali cenu Fair Play. Jo. Mm-hmm. Pak byl roku 87 a 88 jel poprvé čtyřkolka a šestikolka. Jo. Šestikolku řídil Zdena Kahánek a čtyřkolku řídil taky neboštík Karel Loprajs. A ten to vyhrál právě. Jo. Takže to byla ta bomba, že první bomba byla ty šlapadla mm-hmm. a ta, pak za dva roky byla ta bomba, že vyhrál vlastně Tatra. A Lihácká skončila druhá, Jiří Muskal. No. Takže ty úspěchy byly obrovský a jak jsem chodil vlastně na to gymnázium, tak jsem toho byl prostě byl jsem tím prolezlý, jo, a nedokázal jsem prostě se nepřiznat svým jako spolužákům a ti, potom mě ti spolužáci nosili ty výstřižky, jo. Já jsem měl dublované výstřižky, ty fotky jsem měl.
2: Nosili všichni z těch samých novin.
1: Já to mám do dneška, no. To je fakt jako moc pěkný, protože nebyla ta dostupnost, jo, ta internetová těch fotek, jo, už vůbec nevydá, jo, prostě já mám prostě videokazety, mám ty modely těch hau, všechno, prostě já jsem do toho magor, jo, jako a v dobrým slova smyslu, doufám, jako.
2: Já ti k tomu budu přizvykovat, já ti děkuji za to dopřesnění těch vítězství a těch roků. To byla taková doba přesně, kdy tehdy vlastně byl sklonek to, té komunistické éry a my jsme tak na spoustu věcí jako byli nasraný, že jo, vzpomínáš na to. A toto byla přesně ta chvíle, kdy my jsme na to Československo dokázali být hrdí, jak jsme to četli, ano, že jo, v tom Ruďasu a jak říkáš, nebyly pořádně fotky, tam vždycky byla taková fotka 5x3 cm pod tím foto ČTK.
1: Ano, přesně.
2: Tak to štočkový.
1: Ano, a teďka ty šoty, třeba to Sabina, jak tam habaroval, ta helikoptera, jak
2: se tam rozbila. Ten Sabin se zabil v roce
1: 86.
2: Zakladatel závodu.
1: Někoho jako zachraňoval, jo. A tehdy se jelo přes Niger, jo. Mm-hmm. A vlastně Niger je místo i posledního odpočinku, tam se ty ostatky taky pochovaly u stromu, který tam je jediný v okolí, a jmenuje se teďka strom Thierry Sabina, a vlastně od vlastníka Buchtiara, jo, mám přesnou pozici toho stromu, jo, a teď se do toho Nigeru nedá jet, jo, tak abych tam strašně rád někdy jako dojel, jo, protože jsou takový životní mety, kdy člověk chce jako splnit, ale protože jsme bílí, tak do toho vlastně, do toho černého světa se nám tam teďka moc, jako není moc bezpečno. Mm-hmm. Takže musím počkat ještě pár let a pak tam nějak vyrazit, no. Takže povedlo se mi být už teda v Alžíru, kdy nás vlastně v 2016 nás najali si Italové, jo. Protože Alžír je taky uzavřená země, jo.
2: Aha.
1: To asi možná nevíš, ne?
2: Nevím.
1: Že vlastně se tam nedostaneme. Jezdíme teďka, jak jezdíme tu Afrika i Korejs, tak jezdíme Maroko, Mauritánii, Senegal. Mm-hmm. A když jsem jezdil ten Dakar ještě s tím továrním týmem, tak jsme jeli Maroko, Mauritánii, Mali, Burkina Faso, Guineu a Senegal. Jo, to jsme jeli takové země. Několikrát jsem byl v Egyptě, jo. Myslím, že s těma balečkama I s Dakarem jsem byl v Paříž, Dakar Káhira, v roce 2000 jsme byl cílu v Gize, u pyramid v Egyptě, a i Egypt je zavřený teďka, už se tady taky moc nejezdí, jo, protože ta bezpečnostní situace se hodně jako mění, je to takový dynamický a jo, ta Afrika je krásná, jo. Dokonce se mi povedlo být i v Turkmenistánu, jo, v poušti Karakum, jo, kde jsme pracovali pro Francouze, dělali jsme tam to zajištění té rally, to byl Turkmenistán Desert Rally, a to jsme si taky prodali se Rusko, to je taky zajímavý vidět, jo, že to je prostě, to jsou obrovský a obrovský země všechno, a dálavy, a všude jsou stejní lidé, žijou, a všude jsou vlastně jako ten život o dvou stranách, o dvou mincích, jo, ten život, tak je dobře i špatně, jo, a myslím si, že my tady se máme velmi dobře, no, třeba, jako, tady, v Evropě, jako.
2: Ty jsi potom nastoupil do Rally Paříž Dakar Paříž v roce 94.
1: No, to bylo, jsem byl jako, když jsem pracoval v tým týmu, ale to jsem nebyl jako závodník, ale byl jsem tam přijat jako technik, jo, protože jsem měl jako to vzdělání, to vysokoškolské vzdělání mezi těma chlapama, kteří vlastně neměli, jo, a když jsem se i domluvil, tak jsem tam byl relativně jakoby takový vedoucí, 24 letý tehdy, jo, a těm starým dakaristům, ostříleným, slavným, jo, jsem měl jako dávat práci, měl jsem dělat hodiny, dovolený, jo,
2: radost,
1: a tak dále, tak dále. Tak jsem tam prostě v tom lítal a měl jsem k dispozici psací stůl, jo, psací stroj elektrický, jo, a telefon s velkou nulou, takže jsem se relativně dovolal po světě, jo, to byla velká výhoda, protože jsem mi tam seděl vždycky furt Karel Loprajs, jo, ten telefonoval a vlastně zařizoval ty sponzorské partnerské smlouvy, protože Tatra to sice podporovala tehdy, ale neměla zase na to, aby to všechno pokryla, takže to museli větší části třeba ze 40-50% kryt partneři, jo, tehdejší. A když vidím vlastně teďka zpětně, když třeba ty modely těch aut, které jsme vlastně lepili, no, s Petrem Čapkou, jsme vlastně se teďka dají, se prodávají, jo, tak jsem úplně dojatý, že tuhle tu Tatru, jo, jsme lepili, tuhle tu edici závodní jsme dělali, nebo tuhle ten Rally Dakar jsme jeli, tak je to prostě takový zajímavá jako situace, že se dívám na model auta, se kterým jsem jel třeba, jo, tak, anebo který jsem zařizoval, tak to je pěkné. A dětem to říkám, a děti to samozřejmě nezajímá, jo, jsou zvyklí. A to mě nikdy by nenapadlo, když jsem tady se bavíš o tady těch raným, jo, dětství, nebo to
2: jen, raný jsi, mládí,
1: raný no. mládí, že jo. Vlastně něco takového bude, jo, že to 30 let poté, že jo, je to dlouho, to už je nová generace tady. No je to prostě všechno zajímavé a že na tom říká tekutá modernita, jo, že a teď, jak je ten internet, tak je to všechno zrychlený, jo. Řekl bych, že se ztratila jako radost, jo, trošku, jo, že já jsem šťastný jako blecha, jo, to, když si dá to sednu, když si s tím můžu zajezdit z toho Tatrou, i když jsem dneska do té Prahy, když si člověk si jako zajezdí, jo, to je hezký, člověk si jako snažím se vážit normálních jako věcí, jo, že to, pamatuju si dobu, kdy to nebylo normální cestovat, jo, nebo jezdit autem, jo, anebo prostě vůbec, když člověk vidí a jede někde, úplně někde jako mimo signál, jo, mimo Evropu, jo, vlastně, a když vidím, jak tam lidi žijí, jo, co tam jedí, jo, v čem se koupou, jo, prostě to je, my se tady máme tak krásně, že to je taková, prosím vás pěkně, musíme to tady jako fakt jako šetřit a chránit pro ty naše děti a aby to, až to těm našim dětem dojde, že to tady máme krásně, tak aby měli vůbec něco, co jako, co v čem žít, jo, a jako co pít, hlavně tu vodu, no, takže.
2: Člověk, když nemá to srovnání, tak si to tak neuvědomuje, že jo? No. Protože když to nevidí, jakoby, tak mu to připadá jako standard.
1: No, není to standard, není to standard. Jako...
2: No to si neuvědomuje.
1: Já mám teď možnost říct, jo, nechci tady být nějaký, ale není standard mít jako třikrát denně jídlo, jo? Mm. Není standard mít pitnou vodu, jo?
2: A splachovat... Denně se koupat.
1: Denně se koupat vůbec není standard, jo? A svoje jako... dejme tomu bíkalí splachovat pitnou vodou, to není vůbec standard, to je trochu rozežranost, bych řekl, jo, ale samozřejmě asi to i technicky nějak nejde, jo, ale je tolik jako jiných zemí, jo, kde jsou na tom mnohem hůř, jo, tak prosím vás, važme si toho, co máme tady, jako, no. Aleluja.
2: Aleluja. No. Pak přišla celá řada dalších vítězství Granada Dakar v roce 95, pak Paříž, Moskva, Ulan-Bátor, Peking, 95, čtvrté místo, Granada Dakar 96, druhé místo, Paříž, Dakar 98 a tady máme zajímavost. Pro přepadení rally nedokončena, soutěžní Tatra byla ukradena.
1: No, no? To bylo hustý, no, to bylo hustý, to jsem měl naposledy za továrný tým, v posádce byl Beďa Sklenovský a Petr Amrla a jeli tři auta, první byl Loprajs, pak jel Milan Kořený a pak Beďa Sklenovský a já jsem nastoupil z civilní služby, jsem přímo nastoupil do Tatry, protože já jsem dělal civilku na Hukvaldech v oboře královské, dělal jsem pomocního lesního dělníka a tovární tým neměl jako navigátora pro tady tu třetí auto, tak jsem tam se dostal, jeli jsme jednu etapa z Elmerety do Taudeny, nevím jaký den, ale vím, že byla 600 kilometrů a jmenovala se etapa 1001 duny. Jo? Mm-hmm. Strašně těžká, všechno pískový, obrovský duny jsme jeli. Nám to šlo a Milanovi Kořenovi nešlo, Milanovi to moc nešlo. Dojeli jsme ho, zapadnutýho, vytáhli jsme ho, protože jsme byli jako asistence, byli jsme nejtěžší a tak. A potom jsme vlastně přitom zatmili a jeli jsme ty duny v noci, to je docela hustý.
2: Tam je to vysoký, že?
1: To je hory. No, jako je to jak tady ty barák, ve kterém sedíme ještě vyšší, jo. Nebo tady ten kopec naproti, co je to prostě, to si musíš najít cestu, to není jednoduchý, protože se můžeš převrátit, jo, nebo jasně. Zapadnout, nebo tak dál, protože nevidíš ty sklony, nevidíš ty úhly, je to hodně pomalý, jo, a když tam nejsou stopy, tak je to ještě horší, jo, a teďka už se to normálně jezdí, my už to teďka normálně jezdíme, ale tehdy to nebylo tak jako obvyklý. No, nicméně zatmili jsme a pak jsme vyjížděli takový nějaký úvoz, kde se jelo opravdu třeba desítkou, jo, nahoru a takový, to se říká u vojáků, když se jede nějaký extrémní terén, tak se to auto vždycky, a to my jsme věděli, má jet samo na ten kopec. Mm-hmm. No, a to
2: jako
1: druhé
2: bez
1: auto,
2: posádky.
1: Ne, samo a to druhé auto má čekat důle, kdyby náhodou to první auto se utrhlo nebo hodilo kámen, aby to nerozbilo to druhé auto. Takže my jsme stáli důle a dívali jsme se, jak to první Tatra Milan Kořen jede nahoru a nahoře, to jsme viděli, protože bylo tři ráno nebo jedna ráno, bylo fakt má, a najednou brzdový světla a Milan stojí, jo. A my říkáme, a on tam stojil delší dobu, říkám, se říkal, co se děje, proč nejede dál, jo. A teďka ten Beňa Sklenovský byl řidič, já jsem se seděl na druhé straně jako navigátor, říkal jsem mu, najít na tu
2: Stopu?
1: Na tu stopu a na svý ten jak se to jmenuje? Ten kopec, no. Celá děkuji. A tam ten najel, jsme rožitý sedla, plný všechno viděl a najednou jsme viděli nějaký stíny běželi, mm-hmm. nějaký lidi. A já jsem říkal, jako volové, tady byla nějaká oslava, že tady projíždíme, to se někdy stalo, jo. Mm-hmm. Tam bývá jako, že jede tam Dakar, jo, hurá, a hurá, je to a tak. No a oslava to nebyla, byli to jako kumpáni, jako banditi, kteří vlastně, Beťa Skronovský to pustil na to úpatí, zastavil, moje dveře se otrhly, jako otevřeli, teďka mě chytl někdo za tu ruku, vytáhl mě ven, já jsem se stačil odepnout, vypadl jsem ven na zem, aha. A jak jsem se zvedal, jako bezpečně jsem vyskočil, tak, no. A jak jsem se zvedal, tak prostě najednou jsem měl v břichu jako kulomet, jo, nebo
2: hlaveň,
1: takové toho samopalu, co má takovou tu kulatový zásuby.
2: Myslíš, že špagin se to jmenuje?
1: Nebo kalašníko, prej se to jmenuje.
2: Tak je ten buben, no.
1: A tak jsem začal dělat nouprýzáka, jo, nouprýz. Mezitím ostatní vlezli tam za Beďou, jo, vytáhli Petra Hamrlu a rozbili pažbou ty navigace a tak. A to sami se dělo nahoře, jo, v těch Tatře, no a slyšeli jsme střelbu, jo, a slyšeli jsme řev, jo, strašný řev, jako takovej ten, jako je ten jakýsi, no. A mysleli jsme si, že ta první posádka už je mrtvá, jo. Že už je po nich. A my jsme si taky mysleli, že nás zastřelí hned.
2: Ty to ličíš takhle úplně v pohodě, ale to je drama.
1: No,
2: jako.
1: To je drama. Všichni jsme byli jako za ušima, až za ušima, jo.
2: Posraný,
1: za ušima, no. Báli jsme se, jo, ať jsme prostě, jak staří, to je různý, no a tak nakonec nás prostě, že nás směrovali někam od auta pryč, auto jsme zabarkovali, nechalo, jenom běželo, prostě blatma, a šli jsme všichni tři s rukama nad hlavou, a tak jsme někam zašli, došli jsme, tam si nás posadili, já říkám u Duny někde, já nevím, tam byli nějakého kopce, protože to blatma, to nebylo moc vidět, no. A tak jsme tam seděli a jsme si povídali, že to je konec, že vlastně už, že už jako končíme se životem a tak dále. No a já bych řekl tak za 5 až 10 minut přišli ti tři
2: z hora.
1: Zase s jiným, jako s týpkem, který ho se drželi uprostřed, jo, a kolem nich bylo hafol těch banditů, jo. Mm-hmm. A oni všichni pali stejně, všichni měli takové to vázání jako tuarek, jo, že jim nebylo jenom oči byly, mm-hmm. jako vidět a měli jako zbraně, jo. A byli vlastně hubeňouři, nebyli to nějací prostě typičtí afričtí bandité, jo.
2: Kintítka.
1: No, ale tak byli jako silní, protože měli ty kvéry, jo. A oni se drželi jednoho chlapa, ti tři tatrováci se drželi jednoho typka za ruce, a oni říkali, volové, chyťte se ho, to je šéf. A my tři všichni jsme, upřízme se, jo. A drželi jsme se všichni šéfa, protože to bylo taková věc, že on je šéf, tím pádem nás nezastřelí, protože šéf je blízko, jo. Ti ostatní. Jo, jak to bylo živý štít, jako. A ten šéf, v pohodě, v klidu, mluvil anglicky, francouzsky, jo, komunikoval s náma, jo, a zeptal se nás první věc. Pánové, jste Američané? Kam nejdem, jsme Češi. OK. A teďka se sama začal, jako, bavit, jo, a to bude škoda, když nebudete moct dokončit tu rally, co? A jo, to bude asi škoda, no, ale co potřebujete, co chcete? Ne, my chceme jenom auta, my jsme auta a hotovo, jo. No a co my tady, jo, my tady vlastně...
2: Co v tom tady v té duně, jo.
1: A on říká, no a my vám tady necháme vodu, jo, my vám tady dáme vodu, jo, a...
2: Až vám dojde, tak usknete.
1: Ale oni vás tady najdou, ti pořádatelé, to věděli, jo, takže oni to všechno, a oni proč první věc rozbili ty navigace,
2: takže nevěděli, kde jste, no.
1: No, aby nevěděli, protože tam nebyli, že jo, nebyl ten iriterák, nebyl ten internet, nebyl ten, my jsme měli jenom vysílačky poslední záchrany, jo, taky. A nakonec teda zebrali jenom jedno auto, protože tomu prvnímu nahoře prostřelili gumu, nechtěně, jo. Oni totiž, jak tam ten Milan vyjel, kořený, tak uviděl vlastně ty beduiny, jo, jak pro ně střílí, jo, tak to zašlápl, jo, a oni stříleli ne nahoru, ale dolů, do podvozku, jo, a nechtěně prostřelili disk, jo, a protože máme dohušťování kol, tak s tím autem ještě odjeli bokem, jo, a přes to dohušťování všechny ostatní 4 kola se vypustili. Leželi na disku, protože to mám bezušový kola a všechny ty kola jsou spojená v jednu tu nádobu, jo. No a toto auto zachránilo. A je to naše auto, to bylo zdravý, tak to zebrali ze všem všudy a ještě to první kradli, jo. No a pak přišel ten moment, že vlastně jsme ho měli pustit, toho šéfa, jo? Že ten živý, mě on se je furt s námi, jsme 600 troláků se ho drželo.
2: Jako oni odjeli s tím vaším autem a ten s vama zůstal.
1: Ne, to tam bylo vidět, on to bylo na druhle, my jsme byli na druhle, my jsme vlastně viděli ty auta, obě dvě. On řekl, klid, my jsme jenom auta, my vám nic neuděláme, tady vám necháme vodu, jo, a pasy vám zeberem a všechno vám zeberem a pak nás ještě teda, jak jsme na to odcházeli, tak nás ještě zebrali nám hodinky, jo, zlato, kdo co měl a tak prstinky.
3: No. Klasičtí lupiči.
1: Klasičtí lupiči, no. A, ale nechali nás být opravdu nás, jako nikoho, ani mu nedali jako nějakou bombu, jasně, nic.
2: Že vás jako nějak jako
1: nezranili,
2: nebyli.
1: Ne, ale všichni jsme byli jako úplně vřízení, jako psychicky. Jo,
2: jako chápu docela.
1: A že nejsme zvyklí na takové věci. A no, oni odjeli s tím jedným autem, no a tak jsme pustili toho šéfa, že jo, a teď jsme si říkali, teď začnou střílet, jo, prostě teď jsme se jako tak, jako že nás zabijí, jo, ale nestalo se tak, vidíte, že jako
2: přežili. Tady, ne, takže no, nestalo se, no.
1: A pak vlastně odjížděli, jsme viděli, jak jedou ty světla, jo, kde ta teda mizí, ta naše, ta červená, a vlastně ta zůstala tam ta modrá, toho Milana Kořenýho, a teďka někdo řekl, nevím kdo, jako pánové, co když tam bude mína, jo? Tak my jsme vzali kameny a začali jsme na tu Tatru házet, ať to bouchne. To bylo, nevím, kolik bylo ráno, protože jsme byli, fakt už to bylo dlouho, byla ještě tmá samozřejmě, no. A Milan Kořený, řidič toho auta, no, říkám, pánové, já tam jdu, já tam to kašu, ať se stane, co se stane, takže otevřel to dveře opatrně, díval se, že tam jsou nějaký ty dráty nebo nějaký něco, nevypadá jako mína. Jo, a nastartoval to a zjistil, že tam je hodně věcí rozbitých, hodně věcí tam chybí, jo. Trezor nenašli naštěstí, který tam byl plný peněz, jo. Ale jako rozdrbali dost věcí. Ale docela důležitý věci tam nechali, jasně, jo, protože to neznali. My máme jako zvedání, nemáme hydraulické panenky, ale máme taky zvedací vaky. A jak se nastartuje, tak my tam máme zdroj vzduchu, že jo, každý nákladák má kompresor.
2: Má čerpadlo, no.
1: A vlastně nechali tam zvedací vaky, místo panenek, co používáme. No a my jsme potom začali dělat ty defekty, jo, a protože tehdy se, a už teďka se nevozí, vozil se náhradní disk, jo, a přišli jsme na to, že je prostřelený ten přední disk, jo, tak jsme museli vyměnit disk a ty hajíce k těm vakuum neukradli, jo, a tak jsme tam společnými silami těch 600 trováků měnili ty pneumatiky, aby mohl to auto pokračovat, jo. A mezi tím se z té strany, kde ta Tatra odjela, začala zase světlo nějaký, jo, bylo. A někdo zařval, že se oni vrací a že nás jedou zabít, jo, teda. No my jsme, jak jsme u toho Tatry byli, tak jsme ho aj nechali nastartovat, utíkali jsme pryč do pouště opačným směrem, jako, no. A Petr Hamrla, to je největší hrdina, bych řekl, říkal, pánové, já to kašlu. To říkal jinak, že jo?
2: No.
1: A já tady zůstanu, co už nás tady jako zabíjí stejně, jsme tady v pouští, my tady neumíme přežít a tak.

0: viděli, jeli proti směru a to byli ti vojáci, co tam nám přijeli za Petrem Hamrlou a ptali se první věc, kolik je mrtvých, jo? Jako nikdo není mrtvý. A kolik je zraněných? Nikdo. No, okay.
1: Takže dobrý.
0: Byli v Čilu. No. Takže to je všechno. Takže to dopadlo dobře. Nakonec jsme tu hrali, tady to auto modrý dojelo na druhém místě, nebo na třetím místě. Myslím, že Karel byl druhý, nebo vyhrál, to nevím, jo, Loprajst Pumou, jo. A bylo to nakonec úspěšná mise, akorát to naše červené auto už se nikdy nenašlo a předpokládá se, protože ta údajně, když se podíváš na mapu, tak je 200 kilometrů kolmo od alžírských hranic, jo. Že někde v Alžíru předpokládáme, no, to auto. No, a Tatra je pryč, no.
1: A taková věc, když se stane, samozřejmě s tím odstupem toho času, že to dneska jako dobrodružný vyprávění, naprosto chápu, že v té době vám bylo asi hodně jako úzko, když se ta situace, to jak se to říká u nás, že prdel mi dělala tak, že bych střihal desítku drát.
0: Ano, přesně, jo, přesně.
1: Jak se to říká?
0: Bezmoc, protože ta zbraň má takovou, ještě když to slyšíte, jo, jako no. Střílet, jo, a víte to používat. Lidi se ptají, proč jste se nebránili? Jako v momentě, když jsme se bránili, tak jsme tak tady nejsme.
1: Tak
0: jako,
1: je po tobě, no.
0: Protože to jsou lidé, kteří jsou tam jako žijí celý život, jo. My jsme tam na návštěvě, my jsme bílí, my nemáme, my potřebujeme furt servis, potřebujeme teďka už internet, že jo, jsme bez toho hájí. A oni tam prostě žijí furt, jo.
1: A umí tam přežít, jo.
0: A umí tam přežít a umí se prostě uskromit, bojovat, jo. My nejsme žádní bojovníci, my jsme teoretici, my jsme rádoby závodníci jsme, tak.
1: Jo? A to, jako rozumím tomu tak, že jich se nikdo neptá, je to jako kdyby tady někdo popolí lítal s nějakýma nákladňákama, že jo, protože tak. Jsi tady domorodec a jsem se spíš jako chtěl zeptat Tome, jak se to řeší taková situace, to potom uplatňuješ někde nějakou náhradu pojišťovny, nebo se třeba vyjednává s vládou toho státu, nebo je to prostě privátní soutěž a na vlastní riziko?
0: To je ono, toto třetí. Ten ředitel, to byl ještě tehdy Iber Oriol, on tam potom dojel za náma a on se ptal, co se děje, jak to, pak to pochopil a pak řekl, to je Dakar, pánové, to je Dakar. To je Dakar.
1: A tím, jo, to končí.
0: A tím to končí. A žádná náhrada, nic, prostě Dakar, jo. Je to Dakar. Takže se na nejtěžší soutěží světa musíte počítat i s tím.
1: Takže vlastně buď rád v podstatě, jakoby, že jsi živej a neptej se na zbytek.
0: Vemte si letos, jo, Aleš Loprajs, jo, tam jel, závodil, přijel tam nějakého italského zběsilého novináře, jo, to... a byl velmi, byl vepředu, že jo, jo, byl první, jo, který vedl to hrady. A on teda další, vlastně se s tím potom bavil s Milanem, s jeho tátou, že vlastně oni potom museli to jet jako na rekonstrukci, že on se těch x set kilometrů musel vrátit na to, jo, místo, kde se to stalo, jo, s těma komisařama z té Saudské Arábie, jo, a řekl, udělali tu rekonstrukci a zjistil se, že je opravdu nevinný, jo, oni to ti šéfové z té Saudské Arábie, ti zodpovědní pánové to potvrdili, jo, ale mezi tím ta soukromá...
1: Závod byl pryč.
0: To chci říct, to hlavní, že ten soukromá akce Dakar, jo, ten nejtěžší závod, blablabla, byl pryč. No. Jo? A Aleš vlastně přišel o první místo, jo, protože nějaký zběsilý italský blázen tam mu vletěl pod auto a on ho opravdu neviděl, protože má ten nosatý auto, nevidí tam před auto pořádně a on vůbec za to nemohl. Jo? Ale je to soukromá akce a byl pryč. Jako, a odjela. A to je to samé tady s tím přepadení a mnohokrát vlastně oni dají tu, jakoby tu kličku, že je to privátní, jo, tak to oni používají docela často. Ale mají pravdu, že jo, jak si, protože nemůžou všem vyhovět, jo, a když vy se tam hlásíte, no, když ty se tam hlásíš, tak to víš. Tu historii si můžeš dohledat, co se tam všechno stalo a můžeš si udělat jako volbu. Chceš tam jet? OK, tam musíš s tím počítat, jo. A musíš zaplatit obrovský startovný, jo. Udělat si tým, jo, udělat si auto, zázemí, náhradní díly a tak dále, jo. A když tam teda chceš být. A počítej s tím, že vlastně to může být všechno vnímeč, jo. A to je tvoje volba. A nebo můžeš být doma, jo, a dívat se na to v televizi, jo, přes Vánoce a můžeš nadávat, že jsi tam mohl být a být nejchytřejší a teda teoretik nebo v hospodě popít pivo a nebo tu gořálku a držkovat teoreticky. No. A jo, máš možnost volby. To je právě ta svoboda, co máme. Jo, to je super. Jo.
1: Tome, co takhle nějaký fuck-upy na těch soutěžích nebo...
0: No tak to je hlavní fuck up.
1: No tak tenhle byl jako stěžejní, jako ten už víme, ale...
0: To je, jak je se jako... Já jsem se prostě do toho nějak zbláznil v těm 85. čtvrtým a ty fuck upy, co jsem jako, nebo ty hrozný věci, co se stalo, tak jsou to samozřejmě havárky, jo. To jsou prostě věci, že člověk by se sám sebe nalískal, jo, že udělal chybu, že špatně zařadil, nezatočil, nebo jel rychle, nebo prostě něco, jo. Tak jsou havárky, že jo, havárka ve Španělsku, havárka v Jižní Americe dvakrát, prostě katastrofa čistá, už jsem chtěl odezdávat prostě občanku, jo, odezdávat prostě

0: že tu FIA licenci, že jsem prostě úplně popletá, že to řeknu slušně.
1: že jsi nesvéprávnej.
0: No a že vlastně, že naštěstí ta prorozená, nebo jo, že se mě zeptala, tatínku vlastně, a proč vlastně ty jezdíš do té Ameriky jižní, do té Argentiny. Mm. A ta to vyřešila, že jo. A já jsem říkal, no proč tam se jezdí teďka ten Dakar, jo. A ona mi říká, no a Dakar je přece v Africe, tatínku. Říkám, no, to máš tatínko pravdu. A vlastně našel jsem si informace o té Africa Eco Race, jo, mm-hmm. A od té doby 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 jsem byl v Africe a snad 23, 24 pojedu zase do Afriky, do Dakaru, jako do toho skutečného starého Dakaru a tady to vlastně nechám těm profikům, jo, tady ty saudsko-arabský Dakar a tak dále, jo, nebo argentinský Dakar, to se
1: kvázi. Továrným
0: týmům, jo, takovým těm, mm-hmm. co potřebují ty výsledky a potřebují prostě jako být všude a jako to není už teďka toho, takže fuck upy byly, jo, tak já doufám, že už moc nebudou, jo, protože už jsem starší, jsme stejně staří, jo, a 53 let, 53 let.
1: Ty jsi starší, v měsíc za dva týdny.
0: Já jsem starší dokonce ještě k tomu, ale je to prostě tak, že když jsem tam letos byl v té Arábii, jako se rychlá asistence, tak viděl jsem ty mladíky, jo, vidím tu techniku, vidím to zázemí obrovský, jo, vidím, že mají povolený automatický předovky, mají povolený 1500 koní, jo, žádný problém. A mají povolený maximálně 140, jo, a my v Africe v podstatě taky, ale my máme 150, jo, ale chci říct, že ten sport, pokud se tomu dá říkat sport, jde s milovými kroky vpřed. Především právě v investicích, jo, v množství náhradních dílů, v množství mechaniků, jo. A podle mě to původní, to, co ten Sabin tam vlastně jako to založilo, že si vlastně jel tam poprvé v 78, 6, nevím přesně, na motorce závodit něco, ztratil se tam, jo, přežil to údajně, musel to přežít a potom, jak se vrátil, tak si jako si řekl, že udělá něco takového, takový závod, který vlastně vyzkouší ostatní jezdce a závodníky z toho, co se mu stalo, ale se zajištěním, jo. A tam nemluvil o nějakém 50 mechanicích, jo, tam nemluvil o rychlé asistenci, tam nemluvil o automatické převodovce, jo, něco, co to jako udělá jako snažší, jo, tam mluvil jenom o tom, že jede člověk a stroj nějakou nehostinnou Afrikou, jo, nebo krajinou, jo, je jenom on a ten stroj, jo, a má nějaký cíl, který musí dojet a co nejrychleji, jo. A není tam nic víc, jo, ale my teďka, protože máme tu možnost a je ta hojnost, a jsme bohatí, tak tam můžeme to doplnit, jo, a najednou z toho, jako to hlavní, jo, to, co si myslím, že by tam mělo být, takový to rizí, echtovní, jakoby závodění, jednoduchý, selský, zemědělský, jo, prostý, jo, z mýho pohledu tam není, protože všechny teďka ty auta už jsou jako sledovatelný asi GPS-kou, jo, asi v rámci té bezpečnosti, protože se jezdí rychleji a rychleji a ta navigace je taky z bodu do bodu, to GPS-ko tomu taky to hodně jako to zjednodušuje, protože tehdy vlastně se jelo na nějakém kilometru, byl nějaký kurz, jo, a jelo se a pak se někde mělo dojet, jo, a strefit se ten bod a ale člověk nevěděl, kde je. Teď přesně díky té GPS-ce relativně přesně ví, kde je, jo, takže se to hodně zrychlilo a já jako mám obdiv vůči tady těm generacím, co to jezdili, co už říkal, jsou třeba v důchodě nebo jsou i v zemi, jo. Tak jak to vlastně bez té elektroniky dokázali jet a dokázali vyhrát, jo, jako třeba. A nemusí jenom vyhrát, ale dojet, jo. Že to se mi na tom strašně líbí a já se snažím, já jsem jako ten, jak ty máš ten název ten pořadu Old School Rules, tak jsem jako stará škola a snažím se tím řídit a mám možnost se tím řídit, protože pánové, kteří vlastní fabriku, majitelé, mě podporují, jo, a jsem tomu rád a umožní mi vlastně jet do té Afriky, do toho Dakaru, ten Monaco Dakar, a tam právě s tou svojí jakoby mechanickou, jednoduchou Tatrou, z pohledu mladíku starou, jo, a se starým týmem a tak dále, manuálním, jo, Euro 0 samozřejmě, dojet a jet a vyzkoušet si to, co ten Sabine si jako zkoušel, jo, že co si on si tam zkusil, jo, takže já to mám tak jako hodnotu, no, tady to, takže tak.
1: Je to jasný. My už jsme ťukli do rodiny, ty jsi už vlastně zmiňoval, že dcera nejmladší tě nějakým způsobem někam zatlačila.
0: Ne, nejstarší.
1: Nejstarší, promiň.
0: Nejmladší mě taky tlačí, se snaží. taky se jí to daří.
1: Každopádně, říkali jsme to na začátku, ty máš 4 děti, já teda prozradím, že máš jednoho syna, už 18-letýho a právě 3 holky. Ty jsi mi říkal, že synátor už taky začíná na závodech.
0: No jasně, tak my oni vidí, že to má, že tatínek je furt v práci a furt v montrkách a furt jako špinavý, tak syneček jako taky mi pomáhal už, jak byl malý. A teďka má zrovna trošku období, kdy se musím jako dělat tu maturu, takže ho do toho moc netlačím. Mm. A tak je to jeho volba, jo, já ho tam strašně rád vezmu, já se ukážu mu to jako Afriku a i to, jak se tam žije a jestli se to povede, tak by měl letos jet s náma jako v tým balečku, se kterým jezdí Polda vlastně, takže by měl být navigátora, aby se seznámil s terénem, protože tam ještě nikdy nebyl, protože se tam může jezdit od 18, jo, do té Afriky, jo, takže už 18 už má a holky to samozřejmě sledují, on je druhý v pořadí, že nejstarší je Stella, pak je Metoděj a pak je vlastně Zlatá Meda, jo, a to jsou ještě vlastně školopovinné děti, jo, vlastně všichni jsou školopovinné, jako, ale jo, tak prostě je to moje práce, tak budu rád, když tam vemu nějaký svoji krev, dejme tomu, no. A vlastně chci říct, že vlastně mám děti, ale máme to se ženou, jo, s úžasnou ženou Ladou, takže to jsme jako velmi šťastní tady z toho, rodina je základ. Bez toho by to asi nešlo dělat. No, by to taky trápení, ale a asi možná, jo, ale taky, a jsem rád, že se něco takového povedlo a jako fakt to každému doporučuji. Jako štěstí. No, jako.
1: Tome, co tvoje neřesti?
0: No, žena říká workaholic, jo, a já nevím, mě říkal bývalý šéf, můj vtatře, že musím být jako politik, jo. Mm-hmm. Já jsem příliš velká lopata, jo, takže neumím jako být politický a strategický, jo.
1: Diplomat, myslíš?
0: Diplomat, tak, ano. Tak. No, takže diplomat. To jsou takový asi to. A pak určitě spoustu dalších, jo, že si třeba špatně si mýjí ruce, nebo, nebo já nevím, co.
1: Promiň, tady, jako mě tady různě lidi vymenovávali, jakože chlastaj, hulaj a tak dále. A ty řekli, že si špatně mýjí ruce, ty vole, tě miluju.
0: No třeba, protože já mám furt špinavý, že jo.
1: No tak ty se taky furt hrabeš v oleju, že jo.
0: Jasně, tak, ale takže třeba já nevím, tak určitě, žena by našla určitě jiný, mnoho dalších a musíme zavolat nejstarší dceři, aby to taky vyjmenovala, když tak, ale...
1: Ty ženy, no, ty o nás vědí nejvíc.
0: Tak, však, jasně, však, tak to má být, že jo, bez nich jsme baví, jako, aspoň jsme komplet, jo, to je důležitý.
1: Je to pravda. Hm? Tome, ty se chystáš letos na tu Africa Eco Race, právě z Monaka do Dakaru, už jsi to říkal, ale já mám takovou tu poslední otázku obligátně, jako co plánuješ, tak já už vím, co plánuješ, ale jaký místo, prosím tě, plánuješ? Otočme to.
0: Já bych rád dojel, jako s radostí, jo, do cíle, jo, v Dakaru, u Rýžového jezera a mít jako dobrou, jako dobrý pocit z toho, že jsem tam zase, jako když to tam zase uvidím, ty šťastné děti, co tam jsou, senegalské a ty naše zajišťovací pořádací auta, co jezdí kluci, Petr Fortin a Polda Paďouru, tentokrát, že dojedou prostě, jako teda vždycky, a s novýma posádkama, s těma mladýma klukama, a že to bude v pohodě, no. A to je všechno. A hlavně, že se člověk potom, protože v Africe, chci říct, to, ty tohle nevíš možná, tam je radost. Tam je jako sice čurbes, jo, ale mám pocit, že tam jako velká radost. Je
1: jsou jako šťastní.
0: Šťastní, no, jako. Je tam neuvěřitelné množství dětí, ale neuvěřitelné množství dětí, jo, jako fakt.
1: Žádný deprese?
0: Žádný deprese, jo, děti jsou špinaví, hubení, jo, tlustí, různě postižený, jo.
1: Ale šťastní.
0: Ale jsou šťastní, jo, a když mají nějaký defekt, tak prostě běhají, lítají, jo, prostě nevím, co tam jedí, nevím, co tam, ale fakt jsou tam děti úžasný, jo. A já jsem to v 95. viděl poprvé a pak to vidím docela každý rok, jo. A jak se sem vrátím do té Evropy, tak já tady nevidím, jednak tady nevidím děti, jo, a jinak tady nevidím úsměv nikde. Jako, že já jdu do nákupů a všichni jsou zamračení, zádumčiví, jo, zádumčiví všichni, jo, že tady není radost, jo, tam se lidi smějí, běhají, jo, možná je to můj pocit, jo, v tom Senegalu a v tom Dakaru a já ten šok vždycky, když člověk přiletí, my letíme vždycky přes Lisabon, jo, do Lisabonu, tak tam je velký vždycky ten, taková ta rána, jo, že vlastně jsme se vrátili do toho našeho, jo, systému hezkýho, evropskýho. A jako je to dobrý, jo, ale ta radost se jako vytrácí, no, a chybí tady, no, trochu. Tak to je tak asi na závěr, ale každému to přeju, ať je veselý, jo, ať jako smýšlí pozitivně, jo, smýšlí veselé, jo, protože to máme ve svých rukou, jo, je to, buď ty špatný zprávy člověk nemusí slyšet všechny, protože jsou to furt jenom špatný zprávy a pozitivní zprávy třeba, jo, dobré zprávy, jo, dobré joky, nebo, jo, cokoliv, jako.
1: Děkuju za ten závěr, jak jsi hezky řekl, to je všechno. Takže všechno, no, já moc děkuju za rozhovor, bylo to fajn.
0: Já děkuju za pozvání tomu ještě jednou.
1: Tak Tome, zase někdy ahoj.
0: No, inšallah, uvidíme. Dáli Bůh. Ahoj.
1: Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dámy a pánové, dnes jsme si povídali s Tomášem Tomečkem, se závodníkem, který říká, rád bych dojel. Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
3: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
2: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odnese!
5: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodanku je to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary,
6: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Istenníka. Tajná svatba, reality show, Švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Je?
8: Maruška mě opustila.
7: Takových Marušek tě ještě
8: obšťastní, oplodní.
7: Opustí moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: No, to není černobílý prostě, táta nebo
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
10: Z tohohle příběhu je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
11: Radio Metropole.
12: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Bob Marley je král reggae, jehož hudba je synonymem pro pohodu, klid a dobrý vibe. Jeho skladby jsou jako ten nejlepší kámoš, co ti vždycky připomene, že život je o užívání si, lásce a míru. Bobova hudba nenechá nikoho chladným, ať už jsi fanoušek reggae nebo ne. Připrav se na pořádnou dávku pozitivní.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí,

0: den.
1: Berani, mluvte otevřeně o svých snech a dalších cílech. Býci, rozvrhněte si síly, ať vám vydrží až do večera. Blíženci, víte, co je pro vás nejlepší. A stereotyp to teda není. Raci, vážíte si lidí, co v životě něco dokázali. Lvi, pokud chcete být silnější a výkonnější, tak zatněte zuby. Pany, není nutné lámat něco přes koleno. Váhy, máte na sebe vysoké nároky, ale nehroutíte se. Štíři, dneska budete mít přirozený šarm a jiskru v oku. Střelci, vaše nápady jsou neskutečné, ale uskutečnitelné. Kozorozi, konečně máte jasno v tom, kde a jak se uplatnit. Vodnáři, zataháte za ty správné nitky a hned budete žádanější. A co mi ryby? Příliš mnoho rozhodování nás možná unaví víc, než bychom čekali.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: Pracuj jako profík. Bosch Prodejz jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
1: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.

0: Posloucháš
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěný.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
2: Hlas lidu.
3: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
2: Sport.
3: Dostanou rychlobruslaři v Česku svoji halu? Mluví se o tom už 20 let. První rychlobruslařská hala v Česku může vyrůst v Českých Budějovicích. Jihočeský kraj se na projektu dohodl se svazy. Stavba však závisí na podpoře státu.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jaká je předpověď meteorologů pro čtvrtek? Nejvyšší teploty přes den mezi 13 a 17 stupni Celsia, provázet nás mají taky dešťové přehánky a k tomu oblačno nebo zatažená obloha. V pátek počítáme s velmi podobnou předpovědí, nicméně o víkendu by se mělo více vyjasnit a teploměry nám ukáží i 20 stupňů.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásné dobré ráno. Jsme moc rádi, že díky nám zvládáte čtvrteční vstávání. Nový den je v plném proudu a my už přesně víme, komu dneska popřejeme k narozeninám nebo svátku. Přejeme vám skvělý poslech. Je tu naše dnešní kalendárium.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
7: My ale nemáme strach. Vždy je to v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
6: A proto buďte u toho.
7: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
6: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
8: Losoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
9: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
12: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
13: Ahoj, tady Giorgio.
14: My name is Giovanni Giorgio.
13: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
15: Choose your fighter.
13: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Random flashback.
18: Metropole.
17: Flashback.

0: přejeme pohodové ráno a skvělý start do nového dne. A protože je čtvrtek, voláme našeho filmového experta a zjišťujeme, které premiéry míří do kin. Zůstaňte s námi na té správné filmové vlně. Tady si užíváme super ráno a příjemný poslech.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
4: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
3: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
4: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
3: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
5: Tohle to si odnese!
6: Jsi na mě pyšná?
3: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
5: Alois, a na prodanku je to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary.
7: To vaše problémy nevyřeší.
3: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného, Michala Istenníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice. To všechno se už tento týden potká v našich kinech.
8: Je?
9: Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
9: obšťastní, oplodní.
8: Opustí moc.
3: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
10: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný člověk.
11: No, já si myslím, že bych ho měl už
3: hůl. Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
12: Z tohohle příběhu je úplná upřímnost.
2: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
13: Radio Metropole.
14: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
15: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
16: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
18: Vytvořeno s použitím AI.
19: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
20: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
21: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
22: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
23: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
22: Vážně?
23: Já mám Lelosy na sobě celý den.
22: Lelosy. Too comfortable to take off.
24: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
25: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
24: A navíc?
25: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
13: Rádio Metropole.
26: Olomouc 92 a Šumperk 102,9 FM.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Máme pro vás připravený souhrn událostí nejen z regionu, pojďte si ho poslechnout. Je čtvrtek 24. září. Novinky v tématu budoucnosti tramvajové trati do Pavloviček v Olomouci. Radnice nově jedná s ministerstvem dopravy o evropských dotacích na opravu vysloužilé tramvajové trati z nádraží do Pavloviček. Proměna by vyšla až na 600 milionů korun. Stále je ovšem v seznamu možností i ukončení provozu na této trati, která funguje od roku 1957 a je na konci životnosti. Radní mají i studii k nahrazení tramvají elektrobusy a s tím část obyvatel nesouhlasí. Vývoj tématu dále sledujeme.
1: Zábřeh aktuálně.
3: Vstupovat do otevřeného kolejiště je hazard se životem. Na železničním koridoru u Zábřeha srazil včera předpolednem vlak člověka. Ten na místě zemřel. Provoz na páteřní trati byl zastaven a rozjel se po 13. hodině. Příčiny a okolnosti této tragické železniční nehody jsou dál v šetření. Koncesionářské poplatky za Českou televizi a rozhlas budeme platit nejspíš i příští rok, jak píší Seznam zprávy. Návrh státního rozpočtu totiž s dříve avizovanou změnou financování nepočítá. Ministr kultury Otto Klempíř sdělil, že zákon může nabrat až roční zpoždění.
0: Sport.
3: Medaile pro Česko na mistrovství Evropy v boxu v Sofii. Stella Blažková podlehla v semifinále Rusce Demurčianové 0-5 na body a získala ve váhové kategorii do 80 kilo bronz. A nejméně bronzovou medaili má jistou i Lenka Bernardová ve váhovce do 54 kilo. Postoupila do semifinále výhrou nad Lauren McKeovou z Anglie a o postup do finále se utká dnes s Finkou Pihlahovou.
1: Radio Metropole.
4: Dnešní počasí na podzimní bundy, šiknout se můžou i deštníky, více právě teď víme, jak bude. Denní teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, nad Moravou většinou mraky, oblačno anebo zataženo, k tomu přehaňky jen místy proměnlivá oblačnost. Východ slunce 6.39 a západ ve 6:45 večer.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Moravskou dopravu máme pod palcem, tady jsou aktuality z Olomouce, z Přerova, také z Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Za volantem pozor na rychlost, na pásy i na dodržování předpisů. Policie to momentálně hlídá v Olomouci na Ferstrovce, v Přerově na Polní i ve Vyškově za hospodou na Kroměřížské ulici. Děkujeme, že si nás na cesty berete sebou. Další doprava nejpozději do 30 minut.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásné ranní vstávání. Doufáme, že máte čtvrtek rozjetý na jedničku. Pokud vás zajímá, co vám dneska předpovídají hvězdy v práci i v soukromí, určitě poslouchejte dál. Zjistíte, kde nás čeká pohodička a na co si dát pro jistotu pozor. Posíláme dnešní horoskopy, tak ať máte úspěšný den.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, mluvte otevřeně o svých snech a dalších cílech. Býci, rozvrhněte si síly, ať vám vydrží až do večera. Blíženci, víte, co je pro vás nejlepší. A stereotyp to teda není. Radci, vážíte si lidí, co v životě něco dokázali. Lvi, pokud chcete být silnější a výkonnější, tak zatněte zuby. Pany, není nutné lámat něco přes koleno. Váhy, máte na sebe vysoké nároky, ale nehroutíte se. Štíři, dneska budete mít přirozený šarm a jiskru v oku. Střelci, vaše nápady jsou neskutečné, ale uskutečnitelné. Kozorozi, konečně máte jasno v tom, kde a jak se uplatnit. Vodnáři, zataháte za ty správné nitky a hned budete žádanější. A co mi ryby? Příliš mnoho rozhodování nás možná unaví víc, než bychom čekali.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
7: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
8: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
9: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
10: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
11: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
16: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
17: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu.
18: programu Škoda Plus.
19: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
20: Vážně? A co umí?
19: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
20: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: přejeme krásné čtvrteční ráno a spoustu energie. Máme pro vás chvilku pro lepší život a pár praktických tipů, které se vám dnes mohou hodit. Užijte si pohodový start do nového dne a my vám dál přejeme skvělý poslech.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: V našem rádiu spolu řešíme krokovací rekordy a ptáme se vás, kolik jste toho nejvíc našlapali za jediný den, co naše paní účetní svatka?
3: 20 tisíc určitě, letos na Krétě.
2: Pecka, a co vy? Tipnete si, jaký je světový krokovací rekord? Guinnessova kniha rekordů uvádí, že Američan Jesse Castenda ušel v roce 1976 během jediného dne přes 228 kilometrů. Podle délky jeho kroku by to mohlo být přibližně 300 tisíc kroků. To je slušná procházka. A kolik kroků prospívá našemu zdraví? Velký loňský přehled studií ukázal, že výrazné zdravotní přínosy přináší už přibližně 7 tisíc kroků denně. Kroky nám orientačně spočítá mobil, chytré hodinky nebo fitness náramek. Pro přesnější odhad vzdálenosti si v aplikaci ale musíme nastavit správnou výšku a další údaje a sledovat svůj dlouhodobý průměr. Krokování milujeme, spolu kráčíme za dalšími hity a mezi námi už víte, jaký bude váš další krokovací rekord?
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: videa s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
6: Luskni CZ.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
11: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
12: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Radio Metropole.
0: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout aktuality. Je čtvrtek 24. září. Nejprve novinky ze Šternberka. Farní nádvoří ve Šternberku nově zdobí originální kovové plastiky, které kolem jdoucím připomínají bohatou historii města. Výtvarná díla stvárňují klíčová historická období i tradice regionu. Dvě nové kovové plastiky stvárňují otevřenou knihu se symboly alfy a omegy a ciferník připomínající historické založení augustinianského kláštera roku 1371. Obě díla vytvořil pan Martin Kořenek. Řidiči, nový asfalt potřebuje silnice z Přerova na Hulín, projde opravou za úplné uzavírky. Silnici 55 čeká rekonstrukce od Lověšic po nájezd na dálnici D1. Zákaz vjezdu tu bude asi měsíc, od 29. září.
4: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
3: Říká za ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Oblíbené dílo přehlídky kov ve městě v Lipníku bude město zdobit dál. Do zámeckého parku zamíří natrvalo kovaný soubor znamení zvěrokruhu. Město toto dílo kováře Pavla Tasovského koupilo za 1 000 000 korun. Pozor na silnicích. Včerejšek byl letošním nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. O život přišli na Pardubicku, Kolínsku, Blanensku a Rychnovsku. Ukazují to policejní statistiky.
0: Sport.
3: Naše tenistky už mají jasno, soupeřkami českých tenistek v semifinále reprezentačního poháru Billie Jean Kingové budou zítra Španělky. Ty postoupily, když v Šenčenu včera porazili Kazachstán 2-1 na zápasy.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Víte, že zvuky deště a padajících kapek na zem uklidňují? Dnes bychom díky přehaňkám mohli být totálně vyklidnění naprosto všichni. Víme, jak bude, dnes většinou oblačno anebo zataženo, k tomu přehaňky jen místy proměnlivá oblačnost a denní teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Rádio Metropole za volantem.
6: Blesková doprava z Olomouce, také z Přerovska anebo z okolí Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídka je na příjezdu po dálnici od Přerova do Olomouce, v Olomouci mezi Myčkou a Horymexem. Hlídají také mezi Pavlovicemi u Přerova a Tučínem. Pozor na pracující silničáře kolem 8. kilometru dálnice z Vyškova na Olomouc za exitem Drysice a ranní nehoda dvou osobáků je na 1. kilometru D49 u Hulína ve směru na Frišták. Přes vaše autorepráky přejeme šťastnou čtvrteční cestu.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

0: Krásné dobré ráno. Jsme moc rádi, že díky nám zvládáte čtvrteční vstávání. Nový den je v plném proudu a my už přesně víme, komu dneska popřejeme k narozeninám nebo k svátku. Přejeme vám skvělý poslech. Je tu naše dnešní kalendárium.
1: Metropole právě dnes.
2: Je čtvrtek 24. září a přesně za 3 měsíce je Štědrý den, takže Ježíšek už pomalu přemýšlí nad seznamem přání. Dnes je také den interpunkce, ať je každá tečka, čárka i vykřičník. Na rozky slaví tento pohádkový čertík.
3: Já jsem malej, ale šikovnej.
2: To je Iveta Blanarovičová. V hereckém světě slaví také Veronika Frajmanová, Miroslav Vladyka a režisér Karel Janák. A kulatou 80 má písničkář, který se od táboráků prospíval až před 60 tisíc lidí na Strahově. To je Jan Nedvěd. A kdo slaví svátek? Pro koho jsme dnes složili další originální sváteční hymnu? Odpověď právě teď.
4: Jaro!
5: Mír!
4: Jaro!
5: Mír!
6: Dneska slaví Jaro!

0: Jaromírové. Dnešek patří vám! Gratulujeme!
1: Metropole právě dnes.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
6: My ale nemáme strach. Vždy je to v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
5: A proto buďte u toho.
6: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
5: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.

0: Všimli jste si, jak rychle se mění svět? Technologie letí dopředu, ale jedné věci se stroje nikdy nevyrovnají. Lidskému nápadu a poctivému detailu. Móda není jen oblečení. Je to postoj, styl a první dojem, který uděláte. A právě tady nastupují dva obory, bez kterých by svět módy neexistoval. Návrhář a krejčí. Jeden vloží nápad na papír, druhý mu dá tvar, materiál a život. Perfektní týmová práce, která tvoří hodnoty. Chceš v životě dělat něco, co má viditelný výsledek a reálný smysl? Obory krejčí a modelářství návrhářství oděvů ti dají do rukou řemeslo, které má obrovský respekt a čím dál větší cenu. Nech za sebou stopu v oděvním designu. Tvoř, experimentuj a ukaž svůj styl. Podívej se na možnosti studia a zjisti, kam až tě tvoje kreativita může zavést. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Studuj obor krejčí a obor modelářství návrhářství oděvů.
1: Přejeme pohodové ráno a skvělý start do nového dne. A protože je čtvrtek, voláme našeho filmového experta a zjišťujeme, které premiéry míří do kin. Zůstaňte s námi na té správné filmové vlně. Tady si užíváme super ráno a příjemný poslech.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
4: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
5: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
4: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
5: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
4: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
6: Tohle to si odnese!
7: Jsi do mě pyšná?
4: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
6: Alois, a na prodanku je to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary,
8: to vaše problémy nevyřeší.
4: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, Švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
9: Maruška mě opustila. Takový Marušek tě ještě obšťastní, oplodní.
10: Opustí moc.
4: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
11: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný
12: člověk.
4: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
13: Z toho příběhu je úplná upřímnost.
3: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
4: Díky, Lukáši, měj se krásně.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
14: Radio Metropole.
15: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
16: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
15: Vážně?
16: Já mám Lelosy na sobě celý den.
15: Lelosy, too comfortable to take off.
17: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
18: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
19: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Zveme vás
18: na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Posloucháš?
20: Radio Metropole.

přání. Teda skoro na přání. Občas zahrajeme i to, co ti zrovna prolетіло hlavou. Čistá telepatie. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál pro vás na našich vlnách sledujeme, co se děje. Pojďme se podívat na Olomoucko. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo k parkování v Lipníku. Parkoviště na ulici Svatopluka Čecha už je dostavěné a veřejnosti začne sloužit po úspěšné kolaudaci. Její termín je stanoven na 30. září. Pokud budete potřebovat v Olomouckém kraji během svátku v pondělí 28. září léky, tak aspoň jedna lékárna bude v každém okrese otevřená. Provoz lékáren ve svátek mezi 9. a 13. hodinou opět podpoří olomoucké hejtmanství. Otevřená bude lékárna Fakultní nemocnice Olomouc, dále Centrum zdraví v Prostějově na Vodní ulici, lékárna na ulici Bohuslava Němce v Přerově, lékárna v Šumperku na ulici Krátké a lékárna Jesenia na Fučíkově v Jeseníku. A novinky také z dopravy. Jak to bude se zdražováním dálničních známek? Sněmovna schválila zrušení pravidelného zdražování od příštího roku. Novela navíc upravuje platnost jednodenní známky na 24 hodin od zakoupení. V současnosti je platná do konce daného dne. Změny nyní probere Senát.
1: Sport.
3: Sledovali jsme páté kolo hokejové Maxaligy a jak se dařilo klubům z našeho regionu. Přerovští Zubři na ledě Sokolova zvítězili 3-1 a nyní jsou na třetím místě tabulky. Zlínští Berani doma padli 0-1 s Táborem a nyní jsou 11.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Dnešní počasí na podzimní bundy, šiknout se můžou i deštníky. Více právě teď víme, jak bude. Denní teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, nad Moravou většinou mraky, oblačno anebo zataženo. K tomu přehaňky jen místy proměnlivá oblačnost. Východ slunce 6.39 a západ ve 6:45 večer.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Moravskou dopravu máme pod palcem. Víme, jak se jezdí tady, teď konkrétně v Olomouci a také ve Vyškově. Za volantem pozor na rychlost na pásy i na dodržování předpisů. Policie to hlídá v Olomouci na hraniční u Oby, na Hamerské u Přejezdu i na výjezdu z Olomouce na Ústín u Topolan. A ranní nehoda se odstraňuje ve Vyškově na Purkyňově ulici u nemocnice. Děkujeme, že si nás na čtvrteční cesty berete sebou. Mějte opatrně.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Radio Metropole a máme pro tebe další vychytávky ze světa aplikací. Znáš ten moment, kdy tě někdo fotí, ty najednou nevíš, co s rukama, kam se postavit a jak vlastně zapozovat? Výsledkem pak bývá fotka, u které si říkáš, že příště už to určitě bude lepší. Jenže teď by s tím mohla pomoct umělá inteligence přímo v mobilu. Nová aplikace Superpost totiž neřeší jen samotné focení, ale zaměřuje se přímo na člověka, kterého fotíš. AI dokáže poradit s kompozicí a hlavně navrhnout, jak se před fotoaparátem postavit. Aplikace ti nabídne 4 různé pózy, které mají pomoc k výsledné vysněné fotce. Takže žádné křečovité přemýšlení, kam dát ruce nebo jak se tvářit. Jednoduše si vybereš jednu z navržených možností a podle ní se nastavíš před objektiv. A zajímavé je, že výslednou fotku pak vyfotíš bez jakýchkoliv dalších úprav. Umělá inteligence tedy tentokrát nemá za úkol až zpětně opravovat nebo upravovat tvoji fotku. Pomáhá ti už ve chvíli, kdy se teprve chystáš zmáčknout spoušť. Je to další příklad toho, jak se AI v mobilech posouvá, protože nikdy opravdu není problém v telefonu ani ve fotoaparátu. Jen prostě nevíš, co dělat s rukama. Takže až příště budeš stát před foťákem a nebudeš vědět, jak zapózovat, možná už nebudeš muset improvizovat. Superpost ti poradí. Radio Metropole je tady pro tebe taky. Posíláme ti dál víc muziky, víc energie.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Přejeme vám krásné čtvrteční dopoledne. Ranní fofry už máme úspěšně za sebou. Víkend se pomalu blíží a je čas přesedlat na klidnější tempo. Doufáme, že se máte skvěle a že vám čas příjemně utíká. Přejeme usměvavou náladu a pohodový čtvrtek.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
4: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
3: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
5: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
7: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
6: A navíc?
7: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
10: Je! Schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ahoj, tady Giorgio.
14: My name is Giovanni Giorgio.
13: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
15: Choose your fighter.
13: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.

0: Krásné dopoledne a díky, že jste s námi. Tady vám dál hrajeme hit za hitem. V 10 pro vás budeme mít kompletní servis, abyste věděli, co se děje doma i ve sportu, jaké bude počasí a kde to na cestách drhne. Přejeme všem hezký den a užíváme si dál příjemné dopoledne.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si piš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu.

0: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala.

0: Amic nebo Karok nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme pro vás připravený souhrn událostí nejen z regionu, pojďte si ho poslechnout. Je čtvrtek 24. září. Novinky v tématu budoucnosti tramvajové trati do Pavloviček v Olomouci. Radnice nově jedná s ministerstvem dopravy o evropských dotacích na opravu vysloužilé tramvajové trati z nádraží do Pavloviček. Proměna by vyšla až na 600 milionů korun. Stále je ovšem v seznamu možností i ukončení provozu na této trati, která funguje od roku 1957 a je na konci životnosti. Radní mají i studii k nahrazení tramvají elektrobusy a s tím část obyvatel nesouhlasí. Vývoj tématu dále sledujeme.
0: Zábřeh aktuálně.
2: Vstupovat do otevřeného kolejiště je hazard se životem. Na železničním koridoru u Zábřeha srazil včera předpolednem vlak člověka. Ten na místě zemřel. Provoz na páteřní trati byl zastaven a rozjel se po 13. hodině. Příčiny a okolnosti této tragické železniční nehody jsou dál v šetření. Koncesionářské poplatky za Českou televizi a rozhlas budeme platit nejspíš i příští rok, jak píší Seznam zprávy. Návrh státního rozpočtu totiž s dříve avizovanou změnou financování nepočítá. Ministr kultury Otto Klempíř sdělil, že zákon může nabrat až roční zpoždění.
1: Sport.
2: Medaile pro Česko na mistrovství Evropy v boxu v Sofii. Stella Blažková podlehla v semifinále Rusce Demurčianové 0-5 na body a získala ve váhové kategorii do 80 kg bronz. A nejméně bronzovou medaili má jistou i Lenka Bernardová ve váhovce do 54 kg. Postoupila do semifinále výhrou nad Lauren McKeovou z Anglie a o postup do finále se utká dnes s Finkou Pihlávovou.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víte, že zvuky deště a padajících kapek na zem uklidňují? Dnes bychom díky přehaňkám mohli být totálně vyklidnění naprosto všichni. Víme, jak bude, dnes většinou oblačno anebo zataženo, k tomu přehaňky, jen místy proměnlivá oblačnost a denní teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, z dálnice mezi Prostějovem a Olomoucí a také z Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Policie v Olomouci na Lipenské u Kruháče hlídají také v Prostějově u Teska na Konečné. Další hlídka je pak na dálnici z Prostějova na Olomouc u Orlenu. A na výjezdu z Vyškova na Rousínov v postaré cestě bacha na nehodu, je kyvadlový provoz u Nousky kvůli bouračce osobáku a nákladňáku. Jeďte opatrně.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaké zdánlivě banální maličkosti vám dokážou udělat ten nejhezčí den? Je to ranní káva v klidu, procházka, dobrý rozhovor nebo něco úplně jiného?
1: Je to všechno to, co jste říkal. Mě třeba, já jsem slunečný člověk, takže mě nabíjí už jenom to, když ráno stanu a svítí sluníčko. A já potom jedu vlastně do práce a jedu po té Masaryčce a mezi těmi krásnými historickými domy a teď to sluníčko vykukuje za domem a je to takový všechno nasvětlený. Já si vždycky říkám, jak je, mám štěstí, že žiju v takovém krásném městě a můžu požívat taková vlastně poklidná rána, kdy se nic strašného neděje, nemusím se ničeho bát a jedu prostě v klidu na krásné náměstí, kde budu pracovat. Takže už jenom to je pro mě radost, potom když třeba vidím rozkvetlé květiny, tam dneska u sochy Mozarta, nebo na kašně, nebo někde, tak to jsou všechno takové ty maličkosti, potom třeba potkám nějakého člověka, který mi řekne něco hezkého a ten den je hned lepší.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Radio Metropole.
3: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Naše rádio vám přeje pohodový den i dál. Doufáme, že se skvěle bavíte. Víkend už je za rohem, takže vás v této hodině pozveme na ty nejlepší akce v našem kraji. Díky, že nás posloucháte a zůstaňte na vlně.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
7: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
6: A proto buďte u toho.
7: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
6: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
15: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
16: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: baví, baby.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Díky, že ladíte naše rádio. Hezký čtvrtek. Tak co? Tak zábava, tak akce, tak kultura a také filmy. Olomoucká premiér Cinema sa v Šantovce nás láká na premiéry tohoto týdne. Jsou to nový Avengers, také dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, nebo česká crazy komedie Proč bychom se nezabili. Zítra jdeme v Olomouci na hokej. Mora hraje v Plechareně s brněnskou Kometou od 18 hodin. Od pátku až do pondělí bude na hradě Sovinci Přízrak temné věže. Top akce začátku podzimu. Prodloužený víkend plný šermířů, divadelních a komediálních scének, také kejklířů, mušketýrů a sokolníků. Od pátku do pondělka na hradě Sovinci Přízrak temné věže. A podíváme se ještě do Vyškova. Tady bude v sobotu Drakiáda přímo na letišti. A kromě létajících draků uvidíme i ukázky letadel a záchranářské techniky. Tuto sobotu akce pro celou rodinu ve Vyškově na letišti Drakiáda.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
6: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Svoboda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz.
7: V Mžiku doručíme.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
11: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
12: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výplata.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme vám další informace. Od nás víte, že nejstarší most na Moravě, svatojanský most v Litovli, prochází kvůli zatekání odbornou opravou. Zítra bude kvůli práci zcela uzavřen, a to mezi 11. hodinou a 13.30. Bude se tu pokládat beton. Přerov nechá opravit semafor na křižovatce ulic Tržní a doktora Edvarda Beneše, který v srpnu poškodila projíždějící zemědělská technika. Bude to stát asi 1,25 milionu korun. Město to bude řešit jako pojistnou událost. Dohubení hlodavců se pustí Kroměříž. V říjnu tu začne celoplošná deratizace veřejných prostranství i městské kanalizace. Pokládání návnad mimo dosah lidí proběhne v říjnu i listopadu jako prevence přemnožení hlodavců. Akce našeho letectva v Polsku. České letouny Gripen v noci opět vzlétly na rozkaz NATO, aby nad Polskem střežili tamní vzdušný prostor. Hlídkovali pro případ ohrožení. Zasahovat ovšem dle armády nemuseli. Sport. Nejlidnatější země světa bude poprvé hostit mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní cyklistická unie nově přidělila šampionát Indii na rok 2032. Závody se budou konat ve městě Pune.
0: Radio Metropole. To na sebe.
3: Tak nám včera oficiálně začal astronomický podzim, a to znamená, že dny se teď budou zkracovat, a to pokaždé zhruba o 3 minuty. Víme, jak bude. Na Moravě dneska počítáme s proměnlivou oblačností, místy může i zapršet. Odpoledne bude docela chladno, maximálně 15 stupňů. Ovšem, v pátek a o víkendu už mají být teploty kolem 20 a k tomu většinou polojasno se sluníčkem.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, a v Olomouci připomínáme zónu 30, například na Svodnosti, na ulici Kmochova a Krapkova u parku, a nebo taky na Masarykově třídě. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Mohelnici na Třebovské, taky v Prostějově na Konečné, u toho kruháče mezi Teskem a Oby, a kontrolu můžeme potkat i na trase Prostějov-Bedihošť a nebo na D1 na exitu Kroměříž východ. Rozhodně máte správně naladěno, tak hlavně ať se vám dobře jede.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: na našich vlnách i 24. září. Pevně věříme, že máte úsměv na tváři, ať už zrovna děláte cokoliv. Kromě další nálože těch největších hitů si v této hodině posvítíme taky na životní styl. Buďte s námi i nadále.
1: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
2: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku CZ.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Olomouci, nastartuj motory. Emo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Emo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: V našem rádiu spolu řešíme krokovací rekordy a ptáme se vás, kolik jste toho nejvíc našlapali za jediný den, co naše paní účetní svatka?
2: 20 tisíc určitě, letos na Krétě.
1: Pecka, a co vy? Tipnete si, jaký je světový krokovací rekord? Guinnessova kniha rekordů uvádí, že Američan Jesse Castenda ušel v roce 1976 během jediného dne přes 228 kilometrů. Podle délky jeho kroku by to mohlo být přibližně 300 tisíc kroků. To je slušná procházka. A kolik kroků prospívá našemu zdraví? Velký loňský přehled studií ukázal, že výrazné zdravotní přínosy přináší už přibližně 7 tisíc kroků denně. Kroky nám orientačně spočítá mobil, chytré hodinky nebo fitness náramek. Pro přesnější odhad vzdálenosti si v aplikaci ale musíme nastavit správnou výšku a další údaje a sledovat svůj dlouhodobý průměr. Krokování milujeme, spolu kráčíme za dalšími hity a mezi námi už víte, jaký bude váš další krokovací rekord?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si piš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
6: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
3: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Připravuje se vznik vysokorychlostní tratě Moravská brána. U Slavíče na Hranicku nyní probíhá geologický průzkum stability svahů pro trať. Jak píše ČTK, naměřená data poslouží projektantům při přípravě rychlého propojení Olomouce a Ostravy. Stavba vysokorychlostní tratě z Brodku u Přerova do Ostravy má výjít až na 80 miliard korun a její začátek se plánuje nejdříve na rok 2028. Projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Trať bude výhradně pro osobní dopravu. Doplníme, že trať Moravská brána bude projektovaná pro rychlost až 320 km v hodině, což je dvojnásobek proti dnešnímu maximu na této trase. Jízda z Olomouce do Ostravy se tak zkrátí ze současných 60 minut na půl hodiny.
2: Sport.
3: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Naše lvíčata chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První mač je čeká v pátek od 15.45. Vyzvou Azerbajdžán.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Tento týden nám oficiálně začal podzim a také už jsme poprvé zapínali topení. Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou proměnlivo a k tomu maximálně 15 stupňů. Od pátku dál by se ovšem mělo oteplovat. Hlavně během prodlouženého víkendu to bude vyloženě babí léto. To znamená polojasno se sluníčkem a k tomu přes den víc jak 20 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková polední doprava. V Olomouci máme hlášenou bouračku, je to kousek od kruháče u Globusu. V Olomouci taky policejní hlídky na Brněnské a na Holické. Kontrolu můžeme potkat i v Přerově na Polní. Tak držte pevně volant a taky naši vlnu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole.

0: Přejeme vám hezký čtvrtek z rádia, kde je co písnička, to pecka. Všechno nejlepší posíláme všem Jaromírám a Jaromírům. V kalendáriu vám během této hodiny prozradíme, kdo dneska oslavuje narozeniny a sfoukne svíčky na dortu. Nepřepínejte.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
4: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Posloucháš?
13: Radio Mef.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 24. září a přesně za 3 měsíce je Štědrý den, takže Ježíšek už pomalu přemýšlí nad seznamem přání. Dnes je také den interpunkce, ať je každá tečka, čárka i vykřičník. Na rozky slaví tento pohádkový čertík.
2: Já jsem malej, ale šikovnej.
1: To je Iveta Blanarovičová. V hereckém světě slaví také Veronika Frajmanová, Miroslav Vladyka a režisér Karel Janák. A kulatou 80 má písničkář, který se od táboráků prospíval až před 60 tisíc lidí na Strahově. To je Jan Nedvěd. A kdo slaví svátek? Pro koho jsme dnes složili další originální sváteční hymnu? Odpověď právě teď.
3: Jaro! Mír! Jaro! Mír! Dneska slaví Jaromír!

0: Jaromírové. Dnešek patří vám! Gratulujeme!
1: Metropole právě dnes.
2: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
3: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
2: A navíc?
3: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
12: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
13: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Olomoucký report CZ.
16: Pořád se něco děje.
15: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
16: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Posloucháš?
18: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás souhrn dalších aktualit. Pojďme na to. Zaplacené parkování v Olomouci pohlídá další kamerami osázené auto městské policie. Posilou stávající kontrolní červené Škody CityGo je Hyundai Inster. Do parkovacích zón zamíří na kontroly už během pár dní, píše o tom Deník. Po novém budeme jezdit v Přerově na ulici Svisle. Město chystá druhou etapu její opravy. Na kompletní obnovu vozovky i chodníků město dá přes 3 miliony korun. Přesný termín začátku prací zatím není znám, informuje radnice. Jízda autem po Olomouckém kraji je zase o něco dražší. Cena pohonných hmot v kraji se od minulého týdne zvedla. Benzín Natural 95 tu stojí v průměru 46 korun za litr. Před týdnem byl o korunu 60 levnější a o korunu 20 zdražila nafta na průměrných 49,50 za litr. Možná se v zákoně změní status vraždy. Část poslanců navrhuje zařadit úkladnou vraždu a vybrané závažné trestné činy mezi nepromlčitelné. V současné době v Česku trestní odpovědnost u vražd zaniká po 30 letech. Uvidíme, zda se to změní.
1: Sport.
3: Přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina úspěšně prošel kvalifikací čínského turnaje ATP v Hangzhou, ale dnes na to nenavázal. V úvodním kole hlavní soutěže prohrál s Australanem Hijigatou 0-2 na sety a na turnaji končí.
0: Radio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že podzim je tady se vším všudy. Dneska máme celkem chladno, je maximálně 15 stupňů. Místy je na Moravě taky celkem pošmourno a do toho občas může zapršet. Ale babí léto ještě přijde. Už od pátku půjdou teploty postupně nahoru. Během víkendu a svátečního pondělí naměříme víc jak 20 stupňů. A k tomu bychom si jako bonus měli užívat taky sluníčko.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky jsou, když se jede s Olomoucem na Šternberg, jedna je, jak je ta odbočka na Hlušovice, ta další, když se jede kolem Dolan. Kontrola taky v Prostějově na Okružní nebo na D1, na exitu Kroměříž Východ a Hulín Západ, anebo na exitu Hranice. S námi máte dopravu v regionu pod palcem, díky nám se vyhnete pokutám i kolonám.
1: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Moc děkujeme, že i tento čtvrtek trávíte s námi. Za malou chvíli posíláme další hitek a podíváme se taky na ověřené filmové premiéry tohoto týdne. Dáme vám tip, na co přesně vyrazit do kina. Určitě si na to počkejte.
1: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
2: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
3: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
2: A proto buďte u toho.
3: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
2: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Ahoj, tady Giorgio.
12: My name is Giovanni Giorgio.
11: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
13: Choose your fighter.
11: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
15: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
16: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
15: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
16: To si piš.
15: Teda Franto, to běžím říct holkám.
16: No, to běž.
17: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Je! Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
11: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
3: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
2: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odnesi!
5: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, na prodanku je to, zapomeň, ty, ta tvoje Vladimir,
6: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
7: oplodní.
8: Opustím moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný člověk.
10: No, já si myslím, že bych ho měl už řehovat.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
11: Z toho lepšího je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
12: Radio Metropole.
13: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
14: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš. Luskni.cz.
9: V Mžiku doručíme.
10: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Profesore, zas ten váš Olprán.
14: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
13: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
14: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
15: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout aktuality. Nejprve novinky ze Šternberka. Farní nádvoří ve Šternberku nově zdobí originální kovové plastiky, které kolem jdoucím připomínají bohatou historii města. Výtvarná díla stvárňují klíčová historická období i tradice regionu. Dvě nové kovové plastiky stvárňují otevřenou knihu se symboly Alfy a Omegy a ciferník připomínající historické založení augustinianského kláštera roku 1371. Obě díla vytvořil pan Martin Kořenek. Řidiči, nový asfalt potřebuje silnice z Přerova na Hulín, projde opravou za úplné uzavírky. Silnici 55 čeká rekonstrukce od Lověšic po nájezd na dálnici D1. Zákaz vjezdu tu bude asi měsíc, od 29. září.
3: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
2: Říká za ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdlo. Oblíbené dílo přehlídky kov ve městě v Lipníku bude město zdobit dál. Do zámeckého parku zamíří natrvalo kovaný soubor znamení zvěrokruhu. Město toto dílo kováře Pavla Tasovského koupilo za 1 000 000 korun.
1: Sport.
2: České tenistky mají před sebou zápas o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále reprezentační soutěže narazí v čínském Shenzhenu na Španělsko. První utkání střetu začne v pátek v 11 hodin našeho času a hodinu předtím dojde k oznámení obsazení zápasů.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Tak nám včera oficiálně začal astronomický podzim a to znamená, že dny se teď budou zkracovat a to pokaždé zhruba o 3 minuty. Víme, jak bude, na Moravě dneska počítáme s proměnlivou oblačností, místy může i zapršet. Odpoledne bude docela chladno, maximálně 15 stupňů, ovšem v pátek a o víkendu už mají být teploty kolem 20 a k tomu většinou polojasno se sluníčkem.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci na Libušině ulici, u Olpranu, taky u parku na ulici Krapkova. Tady nejspíš hlídají tu 30. Kontrola taky na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, jak je sjezd na Unčovice nebo na D1 na exitu Kroměříž Východ. S hlídkou se můžeme potkat i v Přerově na Lipnické nebo ve Valmezu na Nádražní a na Masarykově. Tak vám přejeme pohodovou cestu, hlavně podle pravidel, ať je to pak bez nehod a bez pokud.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.

Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

0: Na naší vlně posíláme další hit pro ještě pohodovější den. Dneska máme čtvrtek a kalendář ukazuje den interpunkce. My budeme dál sázet naše hity a v této hodině proklepneme taky regionální zpravodajství.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Rádio Metropole.
1: Metropole.

0: Přemýšlíš, kam po škole, aby tě to bavilo a mělo to šťávu? Pokud tě láká svět módy, skicování, barvy a vlastní styl, zpozorni. Na střední škole designu a módy v Prostějově nebudete jen sedět v lavicích a biflovat teorii. V oboru modelářství a návrhářství oděvů dostaneš prostor tvořit. Naučíš se navrhovat originální kolekce, pracovat s moderními grafickými programy na počítači, rozvineš svůj výtvarný talent a převedeš svoje nejbláznivější nápady do reality. Staň se tím, kdo diktuje trendy, ne tím, kdo je bude jen slepě následovat. Tvůj sen o kariéře v módním průmyslu začíná právě teď. Řemeslo je základ a vždy se ti vrátí vše, co se naučíš. Tak hlavně tvoř, šij, navrhuj a dělej, co tě baví. Studuj u nás ssdam.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat modelářství, návrhářství oděvů a objev všechny možnosti studia.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Souboj roztomilosti má vítěze. V soutěži o nejhezčí mládě v olomoucké zoo zabodoval gepard. Další informace a hlavně vítězné fotky najdeme na Facebooku zoo a taky na webu report.cz. A tady je i pozvánka na letošní podzimní flóru, která v říjnu nabídne květiny, hudbu a taky ochutnávky. V Hranicích už jenom pár dnů funguje takzvaná zářijová stezka s úkoly. Víc se o ní dozvíme na www.kultura-hranice.cz. A týdeník Hanák zve na blížící se hokejové zápasy prostějovských jestřábů. Navíc taky hledáme kameloty, kteří nám pomůžou na zimáku. Další informace na Facebooku, jinak týdeník Hanák, taky na stáncích, jako vždycky, každý čtvrtek. Poslouchejte dál, s námi vždycky víte, co se děje, s námi máte přehled.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Rádio Metropole.
4: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
3: Metropole.
5: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
6: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
7: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
8: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
9: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
10: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
12: How could you ever leave me without a chance to try?

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám další informace. Od nás víte, že nejstarší most na Moravě, svatojánský most v Litovli, prochází kvůli zatekání odbornou opravou. Zítra bude kvůli práci zcela uzavřen, a to mezi 11. hodinou a 13.30. Bude se tu pokládat beton. Přerov nechá opravit semafor na křižovatce ulic Tržní a doktora Edvarda Beneše, který v srpnu poškodila projíždějící zemědělská technika. Bude to stát asi 1,25 milionu korun. Město to bude řešit jako pojistnou událost. Dohubení hlodavců se pustí Kroměříž. V říjnu tu začne celoplošná deratizace veřejných prostranství i městské kanalizace. Pokládání návnat mimo dosah lidí proběhne v říjnu i listopadu jako prevence přemnožení hlodavců. Akce našeho letectva v Polsku. České letouny Gripen v noci opět vzlétly na rozkaz NATO, aby nad Polskem střežili tamní vzdušný prostor. Hlídkovali pro případ ohrožení. Zasahovat ovšem dle armády nemuseli.
0: Sport.
3: Nejlidnatější země světa bude poprvé hostit mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní cyklistická unie nově přidělila šampionát Indii na rok 2032. Závody se budou konat ve městě Pune.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
5: A na dalších místech na Moravě dnes v noci teploty spadnou na 7 stupňů Celsia. Zítřejší počasí bude zpočátku oblačné až zatažené, odpoledne se může více vyjasnit a nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 9 stupňů. Víkend nás potom čeká polojasný, místy se sluníčkem a s teplotami okolo 20 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Během čtvrtečního odpoledne si po cestě z práce dávejte pozor na policejní kontroly. No a kde na ně narazíte? Dálnice 46 na exitu v Ranovice Kelčice, taky v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské, za Moravskou Třebovou na cestě na Svitavy, v Olomouci na Tomkově a taky ve Lhotce nad Bečvou. Přerov, Velká Dláška, taky Valmes, Masarička. Tady počítejte s kolonami na 10 minut.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

Posloucháš Radio Metropole a máme pro tebe další vychytávky ze světa aplikací. Znáš ten moment, kdy tě někdo fotí, ty najednou nevíš, co s rukama, kam se postavit a jak vlastně zapozovat? Výsledkem pak bývá fotka, u které si říkáš, že příště už to určitě bude lepší. Jenže teď by s tím mohla pomoct umělá inteligence přímo v mobilu. Nová aplikace Superpose totiž neřeší jen samotné focení, ale zaměřuje se přímo na člověka, kterého fotíš. AI dokáže poradit s kompozicí a hlavně navrhnout, jak se před fotoaparátem postavit. Aplikace ti nabídne 4 různé pózy, které mají pomoct k výsledné vysněné fotce. Takže žádné křečovité přemýšlení, kam dát ruce nebo jak se tvářit. Jednoduše si vybereš jednu z navržených možností a podle ní se nastavíš před objektiv. A zajímavé je, že výslednou fotku pak vyfotíš bez jakýchkoliv dalších úprav. Umělá inteligence tedy tentokrát nemá za úkol až zpětně opravovat nebo upravovat tvoji fotku. Pomáhá ti už ve chvíli, kdy se teprve chystáš zmáčknout spoušť. Je to další příklad toho, jak se AI v mobilech posouvá, protože nikdy opravdu není problém v telefonu ani ve fotoaparátu. Jen prostě nevíš, co dělat s rukama. Takže až příště budeš stát před foťákem a nebudeš vědět, jak zapózovat, možná už nebudeš muset improvizovat. Superpose ti poradí. Radio Metropole je tady pro tebe taky. Posíláme ti dál víc muziky.

0: Naše rádio vám přeje pohodový den i dál. Doufáme, že se skvěle bavíte. Víkend už je za rohem, takže vás v této hodině pozveme na ty nejlepší akce v našem kraji. Díky, že nás posloucháte a zůstaňte na vlně.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
2: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
3: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
2: A proto buďte u toho.
3: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion, vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
2: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
4: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
7: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
9: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
13: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
12: A navíc?
13: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
14: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla.

0: metropole. Kam vyrazit?
1: Díky, že ladíte naše rádio. Hezký čtvrtek. Tak co? Tak zábava, tak akce, tak kultura a také filmy. Olomoucké premiéry Cinema sa v Šantovce nás láká na premiéry tohoto týdne. Jsou to nový Avengers, také dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, nebo česká crazy komedie Proč bychom se nezabili. Zítra jdeme v Olomouci na hokej. Mora hraje v Plechareně s brněnskou Kometou od 18 hodin. Od pátku až do pondělí bude na Hradě Sovinci Přízrak temné věže. Top akce začátku podzimu. Prodloužený víkend, plný šermířů, divadelních a komediálních scének, také kejklířů, mušketýrů a sokolníků. Od pátku do pondělka na Hradě Sovinci Přízrak temné věže. A podíváme se ještě do Vyškova. Tady bude v sobotu Drakiáda přímo na letišti. A kromě létajících draků uvidíme i ukázky letadel a záchranářské techniky. Tuto sobotu akce pro celou rodinu ve Vyškově na letišti Drakiáda.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
4: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
5: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
5: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás souhrn dalších aktualit. Pojďme na to. Zaplacené parkování v Olomouci pohlídá další kamerami osázené auto městské policie. Posilou stávající kontrolní červené Škody Citygo je Hyundai Inster. Do parkovacích zón zamíří na kontroly už během pár dní, píše o tom Deník. Po novém budeme jezdit v Přerově na ulici Svisle. Město chystá druhou etapu její opravy. Na kompletní obnovu vozovky i chodníku město dá přes 3 miliony korun. Přesný termín začátku prací zatím není znám, informuje radnice. Jízda autem po Olomouckém kraji je zase o něco dražší. Cena pohonných hmot v kraji se od minulého týdne zvedla. Benzín Natural 95 tu stojí v průměru 46 korun za litr. Před týdnem byl o korunu 60 levnější a o korunu 20 zdražila nafta na průměrných 49,50 za litr. Možná se v zákoně změní status vraždy. Část poslanců navrhuje zařadit úkladnou vraždu a vybrané závažné trestné činy mezi nepromlčitelné. V současné době v Česku trestní odpovědnost u vražd zaniká po 30 letech. Uvidíme, zda se to změní.
1: Sport.
2: Přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina úspěšně prošel kvalifikací čínského turnaje ATP v Hangzhou, ale dnes na to nenavázal. V úvodním kole hlavní soutěže prohrál s Australanem Hijigatou 0-2 na sety a na turnaji končí.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe.
3: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? Dopoledne oblačno nebo zataženo, odpoledne více sluníčka a k tomu teploty okolo 15 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota i neděle by měly být polojasné nebo se sluníčkem, no a s oteplením na 20 stupňů Celsia.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Bourá se v Olomouci na Lipenské ulici, policie je u toho a dá se zde opatrně projet. Nehoda osobního auta se vyšetřuje taky na D35 ve směru na Olomouc před exitem Přáslavice. A do třetice bourá se i na D46 opět ve směru na Hanáckou metropoli na exitu Prostějov Sever. Je to nehoda dodávky a osobáku. A tady je zdržení do centra Prostějova na 7 minut. Policejní hlídka je potom se 16. hodinou před Olomoucí od Prostějova taky v obci Černotín, anebo taky před exitem Vyškov Východ.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole. Víc

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaké zdánlivě banální maličkosti vám dokážou udělat ten nejhezčí den? Je to ranní káva v klidu, procházka, dobrý rozhovor nebo něco úplně jiného?
1: Je to všechno to, co jste říkal. Mě třeba, já jsem slunečný člověk, takže mě nabíjí už jenom to, když ráno stanu a svítí sluníčko. A já potom jedu vlastně do práce a jedu po té Masaryčce a mezi těmi krásnými historickými domy a teď to sluníčko vykukuje za domem a je to takový všechno nasvětlený. Já si vždycky říkám, jaké mám štěstí, že žiju v takovém krásném městě, můžu prožít taková vlastně poklidná rána, kdy se nic strašného neděje, nemusím se ničeho bát a jedu prostě v klidu na krásné náměstí, kde budu pracovat. Takže už jenom to je pro mě radost, potom když třeba vidím rozkvetlé květiny, tam dneska u sochy Mozarta, nebo na kašně, nebo někde, tak to jsou všechno takové ty maličkosti, potom třeba potkám nějakého člověka, který mi řekne něco hezkého a ten den je hned lepší.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme. Radio Metropole.

0: S dobrou náladou pokračujeme na našich vlnách i 24. září. Pevně věříme, že máte úsměv na tváři, ať už zrovna děláte cokoliv. Kromě další nálože těch největších hitů si v této hodině posvítíme taky na životní styl. Buďte s námi i nadále.
1: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Posloucháš?
13: Radio Metropole.
14: I've learned to embrace the dark and now

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: V našem rádiu spolu řešíme krokovací rekordy a ptáme se vás, kolik jste toho nejvíc našlapali za jediný den, co naše paní účetní svatka?
2: 20 tisíc určitě. Letos na Krétě.
1: Pecka. A co vy? Tipnete si, jaký je světový krokovací rekord? Guinnessova kniha rekordů uvádí, že Američan Jesse Castenda ušel v roce 1976 během jediného dne přes 228 kilometrů. Podle délky jeho kroku by to mohlo být přibližně 300 tisíc kroků. To je slušná procházka. A kolik kroků prospívá našemu zdraví? Velký loňský přehled studií ukázal, že výrazné zdravotní přínosy přináší už přibližně 7 tisíc kroků denně. Kroky nám orientačně spočítá mobil, chytré hodinky nebo fitness náramek. Pro přesnější odhad vzdálenosti si v aplikaci ale musíme nastavit správnou výšku a další údaje a sledovat svůj dlouhodobý průměr. Krokování milujeme, spolu kráčíme za dalšími hity a mezi námi už víte, jaký bude váš další krokovací rekord?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
7: Choose your fighter.
5: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
13: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
14: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
13: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
14: To si piš.
13: Teda Franto, to běžím říct holkám.
14: No, to běž.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
16: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
17: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
18: Olomoucký report CZ.
19: Pořád se něco děje.
18: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
19: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
0: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
7: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
20: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
20: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
18: Rádio.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout aktuality. Nejprve novinky ze Šternberka. Farní nádvoří ve Šternberku nově zdobí originální kovové plastiky, které kolem jdoucím připomínají bohatou historii města. Výtvarná díla stvárňují klíčová historická období i tradice regionu. Dvě nové kovové plastiky stvárňují otevřenou knihu se symboly Alfy a Omegy a ciferník připomínající historické založení augustinianského kláštera roku 1371. Obě díla vytvořil pan Martin Kořenek. Řidiči, nový asfalt potřebuje silnice z Přerova na Hulín, projde opravou za úplné uzavírky. Silnici 55 čeká rekonstrukce od Lověšic po nájezd na dálnici D1. Zákaz vjezdu tu bude asi měsíc, od 29. září.
4: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
3: Říká za ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdlo. Oblíbené dílo přehlídky kov ve městě v Lipníku bude město zdobit dál. Do zámeckého parku zamíří natrvalo kovaný soubor znamení zvěrokruhu. Město toto dílo kováře Pavla Tasovského koupilo za 1 000 000 korun.
5: Sport.
3: České tenistky mají před sebou zápas o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále reprezentační soutěže narazí v čínském Shenzhenu na Španělsko. První utkání střetu začne v pátek v 11 hodin našeho času a hodinu předtím dojde k oznámení obsazení zápasů.

Přesně za 3 měsíce jsou tady Vánoce. Sluníčko 24. září v Olomouci zapadne v 18.45, zítřejší východ slunce pak přijde v 6.42. Víme, jak bude. Pátek většinou s vyšší oblačností a teplotami okolo 15 stupňů Celsia, o víkendu pak přijde oteplení na 20 stupňů a počítáme s nižší oblačností nebo i se sluníčkem.

0: žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Připomínáme dopravní nehodu osobního auta na dálnici 35 směr Olomouc před exitem Přáslavice. Se zvýšenou opatrností se tu dá ale projet bez zdržení. Nehoda je také ve Valmezu, na Vsetínské, v Mohelnici, na Třebovské a na trase Rájec-Ráječko. Nicméně ani tato místa nemají na plynulost provozu vliv. Na policejní hlídku se 17. hodinou, potom pozor v obci Mořice, taky v Olomouci na Hamerské, v Šumperku na ulici Jiřího z Poděbrad anebo v Brodku u Prostějova. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
3: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Přejeme vám hezký čtvrtek z rádia, kde je co písnička, to pecka. Všechno nejlepší posíláme všem Jaromírám a Jaromírům. V kalendáriu vám během této hodiny prozradíme, kdo dneska oslavuje narozeniny a sfoukne svíčky na dortu. Nepřepínejte.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
5: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
4: A proto buďte u toho.
5: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
4: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
9: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
10: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
9: A navíc?
10: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Rádio Metropole.
15: Rádio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 24. září a přesně za 3 měsíce je Štědrý den, takže Ježíšek už pomalu přemýšlí nad seznamem přání. Dnes je také den interpunkce, ať je každá tečka, čárka i vykřičník. Na rozky slaví tento pohádkový čertík.
2: Já jsem malej, ale šikovnej.
1: To je Iveta Blanarovičová. V hereckém světě slaví také Veronika Frajmanová, Miroslav Vladyka a režisér Karel Janák. A kulatou 80 má písničkář, který se od táboráků prospíval až před 60 tisíc lidí na Strahově. To je Jan Nedvěd. A kdo slaví svátek? Pro koho jsme dnes složili další originální sváteční hymnu? Odpověď právě teď.
3: Jaro!
4: Mír!
3: Jaro!
4: Mír!
5: Dneska slaví Jaromír!
3: A taky Jaromíra!
5: Sváteční!

0: Jaromírové. Dnešek patří vám! Gratulujeme!
1: Metropole právě dnes.
2: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Připravuje se vznik vysokorychlostní tratě Moravská brána. U Slavíče na Hranicku nyní probíhá geologický průzkum stability svahů pro trať. Jak píše ČTK, naměřená data poslouží projektantům při přípravě rychlého propojení Olomouce a Ostravy. Stavba vysokorychlostní tratě z Brodku u Přerova do Ostravy má výjít až na 80 miliard korun a její začátek se plánuje nejdříve na rok 2028. Projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Trať bude výhradně pro osobní dopravu. Doplníme, že trať Moravská brána bude projektovaná pro rychlost až 320 km v hodině, což je dvojnásobek proti dnešnímu maximu na této trase. Jízda z Olomouce do Ostravy se tak zkrátí ze současných 60 minut na půl hodiny.
0: Sport.
3: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Naše Lvíčata chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První mač je čeká v pátek od 15.45, vyzvou Azerbajdžán.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě dnes v noci teploty spadnou na 7 stupňů Celsia. Zítřejší počasí bude zpočátku oblačné až zatažené, odpoledne se může více vyjasnit a nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 9 stupňů. Víkend nás potom čeká polojasný, místy se sluníčkem a s teplotami okolo 20 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Vážná nehoda se vyšetřuje za Bystřicí pod Hostýnem na cestě na Teplice nad Bečvou. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale s opatrností projet. No a připomeneme nehodu na D35, která se došetřuje ve směru na Olomouc před exitem Přáslavice. Pravý jízdní pruh je i nadále uzavřen, ale zdržet by se tu na cestě řidiči neměli. Policejní hlídka je potom na D1 směr Ostrava na exitu Přerov. Taky v Přerově na třídě 17. listopadu anebo na D55 mezi exity Hulín východ a Otrokovice sever.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Čaute. Moc děkujeme, že i tento čtvrtek trávíte s námi. Za malou chvíli posíláme další hity a podíváme se taky na ověřené filmové premiéry tohoto týdne. Dáme vám tip, na co přesně vyrazit do kina. Určitě si na to počkejte.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
6: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
7: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
10: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
15: Tohle je Radio Metro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
3: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
2: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odnesi!
5: Jsi do mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, na prodanku to zapomeň, ty, ta tvoje, Bloody Mary,
6: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, Švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě...
7: Obšťastní, oplodní.
8: Opustí. Opustí moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: Baba, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný člověk,
10: víš? No,
2: brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
11: Z toho příběhu je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
12: Radio Metropole.
13: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
14: No a však ať vozí, říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala, aspoň bude všude uklizeno.
13: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
14: To si piš.
13: Teda Franto, to běžím říct holkám.
14: No, to běž.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
16: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
17: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Agenda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
3: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
6: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
7: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
8: My ale nemáme strach. Vždy je to tím v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
7: A proto buďte u toho.
8: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
7: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: teploty okolo 15 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota i neděle by měly být polojasné nebo se sluníčkem, no a s oteplením na 20 stupňů Celsia.
1: It's Friday then.

0: taky žít.
1: Na naší vlně posíláme další hit pro ještě pohodovější den. Dneska máme čtvrtek a kalendář ukazuje den interpunkce. My budeme dál sázet naše hity a v této hodině proklepneme taky regionální zpravodajství.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Radio Metro.

0: podcast pro dnešek. Souboj roztomilosti má vítěze. V soutěži o nejhezčí mládě v olomoucké zoo zabodoval gepard. Další informace a hlavně vítězné fotky najdeme na Facebooku zoo a taky na webu report.cz. A tady je i pozvánka na letošní podzimní flóru, která v říjnu nabídne květiny, hudbu a taky ochutnávky. V Hranicích už jenom pár dnů funguje takzvaná zářijová stezka s úkoly. Víc se o ní dozvíme na www.kultura-hranice.cz. A týdeník Hanák zve na blížící se hokejové zápasy prostějovských jestřábů. Navíc taky hledáme kameloty, kteří nám pomůžou na zimáku. Další informace na Facebooku, jinak týdeník Hanák, taky na stáncích, jako vždycky každý čtvrtek. Poslouchejte dál, s námi vždycky víte, co se děje, s námi máte přehled.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
8: Choose your fighter.
6: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
10: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
0: Rádio Metropole.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
2: Choose your fighter.
0: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
3: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
4: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
3: A proto buďte u toho.
4: Držme při sobě, všetci spolu. Přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
3: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Lapkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
9: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropol.

0: miluješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný,

0: Posloucháš Radio Metropole a máme pro tebe další vychytávky ze světa aplikací. Znáš ten moment, kdy tě někdo fotí, ty najednou nevíš, co s rukama, kam se postavit a jak vlastně zapozovat? Výsledkem pak bývá fotka, u které si říkáš, že příště už to určitě bude lepší. Jenže teď by s tím mohla pomoct umělá inteligence přímo v mobilu. Nová aplikace Superpose totiž neřeší jen samotné focení, ale zaměřuje se přímo na člověka, kterého fotíš. AI dokáže poradit s kompozicí a hlavně navrhnout, jak se před fotoaparátem postavit. Aplikace ti nabídne 4 různé pózy, které mají pomoct k výsledné vysněné fotce. Takže žádné křečovité přemýšlení, kam dát ruce nebo jak se tvářit. Jednoduše si vybereš jednu z navržených možností a podle ní se nastavíš před objektiv. A zajímavé je, že výslednou fotku pak vyfotíš bez jakýchkoliv dalších úprav. Umělá inteligence tedy tentokrát nemá za úkol až zpětně opravovat nebo upravovat tvoji fotku. Pomáhá ti už ve chvíli, kdy se teprve chystáš zmáčknout spoušť. Je to další příklad toho, jak se AI v mobilech posouvá, protože nikdy opravdu není problém v telefonu ani ve fotoaparátu. Jen prostě nevíš, co dělat s rukama. Takže až příště budeš stát před foťákem a nebudeš vědět, jak zapózovat, možná už nebudeš muset improvizovat. Superpose ti poradí. Radio Metropole je tady pro tebe taky. Posíláme ti dál víc muziky, víc energie.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

jak rozjet party. Bez kompromisů, rychle a nahlas. Jejich skladby zní jako soundtrack nočních měst a neonových světel, které tě vtáhnou do víru tanečního šílenství. Tak se připrav, protože Metropole dneska přináší techno z Grácie, která nikdy neomrzí.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jaxe Jonese je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje hudbu, co tě určitě rozhýbe.

0: Posloucháš
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendu, kterou zná snad každý. Neil Diamond je písničkář s hlasem, který dokáže zahřát jako starý dobrý svetr a přitom vyprávět příběhy, které osloví všechny generace. Jeho písně nejsou jen skladby, jsou to chvíle plné emocí, nostalgie i radosti. Kdyby hudba byla časem, Neil Diamond by byl

Tady je tvoje Metropole. Dneska tu máme Troje Sivana, mladého umělce, který si získal srdce posluchačů svojí upřímností a citlivostí. Trojova hudba je jako otevřená kniha plná osobních...

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jäna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jäna je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných muzikantských

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořád

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
3: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
2: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odnesi!
5: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodanku je to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary,
6: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného, Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Je? Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
7: obšťastní, oplodní.
8: Opustím moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný člověk.
10: No, já si myslím, že bych ho měl v břehu.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
11: Z toho lepšího je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Připravuje se vznik vysokorychlostní tratě Moravská brána. U Slavíče na Hranicku nyní probíhá geologický průzkum stability svahů pro trať. Jak píše ČTK, naměřená data poslouží projektantům při přípravě rychlého propojení Olomouce a Ostravy. Stavba vysokorychlostní tratě z Brodku u Přerova do Ostravy má vyjít až na 80 miliard korun a její začátek se plánuje nejdříve na rok 2028. Projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Trať bude výhradně pro osobní dopravu. Doplníme, že trať Moravská brána bude projektovaná pro rychlost až 320 km v hodině, což je dvojnásobek proti dnešnímu maximu na této trase. Jízda z Olomouce do Ostravy se tak zkrátí ze současných 60 minut na půl hodiny.
1: Sport.
2: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Naše Lvíčata chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První mač je čeká v pátek od 15.45. Vyzvou Azerbajdžán.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? Dopoledne oblačno nebo zataženo, odpoledne více sluníčka a k tomu teploty okolo 15 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota i neděle by měly být polojasné nebo se sluníčkem, no a s oteplením na 20 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje metropole. Představuje se nám Kygo. Norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé příběhy a hudební perly.

0: Rádio Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Gavin James je irský zpěvák s duší plnou emocí a hlasem, který tě dostane hned na první tón. Jeho písně jsou jako ten nejlepší kámoš, co ti vždycky podá ruku, když to potřebuješ, a přitom tě nikdy nesklame. Spojuje citlivost s chytlavými melodiemi, které si okamžitě zamiluješ. Připrav se na dávku

Tady je tvoje Metropole a dneska to odpálíme s Keškeš, americkým trem, které servíruje elektropop s takovou energií, že by mohlo napájet menší město.

tady je tvoje metropole. A dneska přichází německé duo, co do elektroniky přidává barvy, doslova. Two Colors kombinují energické beaty s chytlavými melodiemi, které tě prostě chytí a nepustí. Jejich hudba je jako duha na tanečním parketu. Živá, barevná a plná překvapení. Jestli chceš pořádnou dávku pozitivní energie, právě si ji našel.

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká David Penn, španělský producent, remixér a DJ, který v house hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku groove a taneční nálady. David Penn je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí na správnou vlnu. Zůstaň naladěný, protože Metropole se

0: Radio Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná